0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

To je jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč, s nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech. Tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

nevadí a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na litu. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúčku maličku, opri si o mňa hlavičku, nech nikto nevie, že ľúbenie koniec mám. Prečo nie hneď?

0: text. Rozkvitnou záhrady, večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené. S úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košík.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Mila byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: můj hrad.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová zase.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta romantika.
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil pobřeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já se tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo. A teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout. Teď ten kamarád zval na holky. Holky, sundejte si to, co máte nahoře. Ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali. A tak jim dejte láhev. Tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil. Ten byl za chvíli totálně ožralý. No prostě strašný zmatek. Museli jsme přivolat celní loď. To vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny. Nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje, tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře, oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun. A ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se na co stalo. A on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali. Já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibize. A já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě tam arabské.
2: Ano, to je pevnost, ale to je prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne, nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: S hlavou na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky. Krůček po krůčku.
1: A zase a pak, vylézt.
2: Ano,
1: a na loď raději. Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen. Její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovka. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko, tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač. A Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Zlovec-Jevové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý. To znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni
7: a
8: byli.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací, dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Ano, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Víš? Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde protisměru.
10: Ne,
9: já vím, já si to můžu představit, jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. tu velkou. Jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně jsem si říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký no. židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Humoriáda. Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
11: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
11: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
11: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
11: To
2: no
11: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
11: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
11: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
11: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
11: No, ano, já se to učím.
2: Takže
11: ano,
2: meditace
11: nebo,
2: žehličkou.
11: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
11: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
11: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
11: Mě nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
11: tak
2: to Petr neumí?
11: Musíte vlastně znát i ten text toho...
2: Ano. Partnera.
11: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom ta poslední slova, ty šlagvorty.
11: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
11: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
11: Ano, vlastně už já to dlouho hraju. Ta svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
11: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu, dnes tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala. Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Vždyť jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Ale se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano.
1: Zkoušeli
2: ta byla to
1: se?
2: Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo na čisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Mm. Ještě, no teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel. Ne.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: Ale on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
2: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: to bylo
1: všechno.
2: Nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři, v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 01 04. Nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná, nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám Myslivec Vysoký, já vás zdravím, paní hosto, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tam.

0: an dem blbeček. Je takový blbec.
1: Dobrý den.
0: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
1: No a jaký na to máte názor?
0: Že je to blbost. Tyk jste oba starý.
1: Někdo začíná nový život třeba v 50.
0: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
1: Tandem? Jaký tandem?
2: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
1: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
0: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
5: Ne.
4: A na kole jste někdy někam jeli?
5: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
4: Ne, s Petrem žádný sport.
5: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
4: Jo. Mm-hmm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
5: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
4: Jo.
5: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
4: Tak jinak šli jste někdy puťák?
5: Ne.
4: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
5: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
4: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
5: No.
4: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
5: Ani by tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
4: Jo.
5: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
4: Jo.
5: Tak jako pod širákem, jo.
4: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
5: No.
4: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
5: Ano.
4: No.
5: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
4: Jo, jo.
5: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
4: Taky zdravíme.
5: A my jedem.
4: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, ano. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
5: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
6: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme. Teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
6: Tak to první.
1: Tak to první. Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
6: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály. Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
7: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
8: Děda pohořelej sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On nehdá jde z Deržkovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru sérny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
7: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Každý vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
7: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, no tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do týdne duševního zdraví se zapojila i psychiatrická nemocnice v Jihlavě. Koalice zvažuje snížení navrhovaného schodku státního rozpočtu o jednotky miliard korun. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem porážkou. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Začal týden duševního zdraví, zapojila se do něj i Jihlavská psychiatrická nemocnice. V 28. ročníku s podtitulem V ráji připravila sportovní, kulturní a společenský program pro pacienty i veřejnost. Dnes můžou lidé přijít do areálu nemocnice na jarmark s výrobky od pacientů a můžou si prohlédnout výstavu obrázků, které duševně nemocní namalovali na arteterapiích. Tamní vedoucí pracovních terapií Dana Vejsadová vysvětluje, že celorepubliková akce Týden duševního zdraví má bourat zažitá tabu.
2: Je to akce, která má za úkol destigmatizovat psychiatrii, což znamená v překladu, že bychom byli velmi rádi, kdyby právě ta veřejnost za námi přišla, aby se přišli podívat na naše aktivity, na naše výrobky, do našeho areálu, aby vlastně viděli, že ten svět tady není až tak odlišný od toho světa venku a abychom se mohli tímto propojovat a vlastně naše služby, aby potom se nebáli i vyhledat lidé, kteří je nutně potřebují.
0: Koaliční politici zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by se tak mohl deficit snížit o několik miliard korun. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard korun. A to kromě opozice kritizují právě i politici koaličních motoristů SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat pondělí 21. září. V Bělehradu se tisíce lidí naposledy rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve 84 letech ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici v roku 1995.
3: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul, Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se ohlíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Duklová.
4: Bylo to trošku osobní, bych řekla. V mini se tě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně. Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 9 stupňů, v Libici nad Doubravou a Moravských Budějovicích 12. Očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod, aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z úseku dálnice D1 na Vysočině, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátá hodina, pátá minuta, přejeme vám hezké úterní ráno, je 8. září, Mariana slaví svátek, americká zpěvačka Pink pak 47. narozeniny. Je to také 390 let ode dne, kdy byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena Harvardova univerzita, nejstarší vysoká škola v Americe. Co dalšího se 8. září přihodilo, to nám Petr Jungmann řekne už za chvíli.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
6: These are the voyages of the starship Enterprise.
5: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
7: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
5: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
8: Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip.
5: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, máme 5 hodin 18 minut.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 8. září, dnes čekáme slunečnost s teplotami od 28 do 31 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý vítr.

Začal 37. ročník celorepublikové osvětové akce Týden duševního zdraví. Lidé si mohou promluvit s odborníky anebo nahlédnout do prostředí psychiatrických nemocnic. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 8. hodině probereme to, že se dozvíte, kam v našem kraji můžete přijít na debaty, kde můžete koupit výrobky pacientů, nebo zpívat u ohně přímo v areálu nemocnic.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Na

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Messenger, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přejeme vám krásné úterní ráno, jsou před námi krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem, po nich balet, hej, pane disjokej, a také tady bude Vladimír Mišík s písničkou Jednohubky. Přejeme hezké ráno. Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Policie odvolala pátrání po 17-letém mladíkovi z Havlíčkobrodska, který v pondělí ráno odešel z domu a zanechal po sobě zprávu, kvůli které se jeho blízcí o něho báli. Při pátrací akci ho večer našel policista se služebním psem v lesích mezi Havlíčkovou Borovou a Vepřovou. Oznámila to mluvčí policie Dana Čírtková s tím, že mladík je v pořádku. Na dnešním jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD kritizují. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad. Starosta španělského města Ceuta dnes přijede do Bruselu. S představiteli unijních institucí tam chce probrat krizovou situaci ve svém městě, způsobenou masovým přílivem migrantů z Maroka na konci července. Dopoledne by měl navštívit Evropský parlament, odpoledne se pak přesune do sídla Evropské komise. Cyklistická Vuelta vstoupí po volném pondělí do závěrečného třetího týdne 16. etapou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Gálem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme slunečno a teploty do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí také na ostatních silnicích kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Přibyslavi se už v sobotu uskuteční další ročník mlékárenského dne. Včera byla hostem Dobrého dopoledne jeho spoluorganizátorka Jana Krejčová, která přiblížila, co všechno jubilejní ročník nabídne od výstavy a ochutnávek až po soutěž Přibyslavský krajáč. Tak se k tomu rozhovoru za chvíli vrátíme. Já jsem Robin Šalamon, přeju vám všem krásné úterní ráno s datem 8. září.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla včera paní Jana Krajíčová, spoluorganizátorka Mlékárenského dne v Přebyslavi. Tak jaký bude letošní ročník?
1: Tak v sobotu, kromě té mléčné akce, tak na pódiu vystoupí tři skupiny hudební, je to Titanium, Claytent a od jedné hodiny Terasa. V 10.15 se uskuteční soutěž pití mléka, to je taková oblíbená atrakce pro děti i pro dospělé. A ve 14:00 na pódiu proběhne vyhlášení divácké soutěže Přebyslavský krajáč a budou se losovat mléčné ceny. V základní škole Přebyslavy je den otevřených dveří a je tam taky školní kavárna, to je taky velmi oblíbené mezi návštěvníky, protože se tam můžou posadit a dát si výborný zákusek, který upekly paní učitelky, nebo i páni učitelé, nevím, s dětmi a suroviny na tyto výrobky nebo ty zákusky jim dodávají i naše vystavující mlékárny.
2: Teda vy jste v Přebyslavě mysleli úplně na všechno?
1: No, pak máme ještě Janáček galerii.
2: Ano.
1: Tam je výstava Petra Máši, což je místní přebyslavský sochař a teď i malíř taky, protože tam vystavuje obrazy. Na hasičském cvičišti o 14:00, to je velmi oblíbené, tam je odpoledne s hasiči a to je víceméně pro děti. Je to soutěže pro děti, ukázky akční techniky, například vyprošťování z vozidla a na tom samém hřišti se večer od 20:00 koná taneční zábava a vstupné je zdarma. A náš ten sobotní večer zakončíme netradičně, protože jsme vždycky měli ohňostroje a ohňostroje jsou nyní zakázané, takže o 9:00 bude bublinová show Marka Kodeše. A jinak ještě návštěvníci, kteří mají rádi historii, tak mohou v sobotu vystoupat na Přebyslavskou věž nebo navštívit štolu pod farou.
0: Takový bude sobotní mlékárenský den v Přebyslavi. Dnes vás pozveme na Folkovou Lipnici, festival, který od 11. do 13. září oživí amfiteátr pod hradem v Lipnici nad Sázavou. Co všechno letošní Folková Lipnice nabídne, jaká bude její atmosféra, to prozradí organizátor Ros

0: Máme 3/4 na 6, jak bychom si správně podle Makoviček měli čistit zuby. Zjistíme to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 8. září, dnes čekáme na Vysočině slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.

0: Moderní technologie už řídí i čištění zubů. Mají s tím zkušenosti i makovičky?
1: Makovičky.
2: Jak si správně čistit zuby?
3: Takže se to nedělá silně a ani se to nedělá rovně, že se to dělá hezky jemně kroužkama.
4: Já na to mám takovej elektrický, na který se nemusí dělat rychle, ale pomaličku, protože to už vrčí samo a já na to mám takovýho kamaráda, pod kterým to musím dělat stejně na telefonu a až dočištíš ty zuby, tak na to dostane se nějakou odměnu.
5: Se to má čistit 2 minuty. My doma máme třeba přesýpací hodiny, nebo taky máme ten elektrický s tím kamarádem, ale to je taková aplikace a já jsem si ji odinstalovala, protože mě to nebavilo, furt mě to otravovalo.
6: Já mám takovýho Sparkyho. Pustím se na tabletu a dělám to podle něj.
7: Já vždycky, když si čistím zuby, tak já držím spod každý plišák, protože mě se tak líp čistí zuby.
1: Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pelhřimovské muzeum rekordů přesune část expozic do Jindřichova Hradce. Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám Agrofertu. Začíná další ročník fotbalové ligy mistrů. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje svoje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce otevřít příští rok na jaře v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně Pelhřimov opustilo.
2: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování. Já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
0: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřeneckého fondu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský Českému rozhlasu řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
3: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcií do svěřeneckého fondu svůj střet zájmu vyřešil. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Rezignaci už předložil prezidentovi Zelenskému a parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci, vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře.
1: Sport.
0: Začíná nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže také pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lán. V ligové fázi čekají mimo jiné ještě Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další tři Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Bystřici nad Prnštejnem teď mají 11 stupňů, v Košeticích 16. Očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 166. kilometru na úrovni Přibyslavic. Překáží tam nehoda osobního auta, vrazilo do pneumatiky na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 6. hodina, téměř 4. minuta, je úterý, je 8. září. Včera jsme rozjeli naši řidičskou abecedu. Užívat si ji budeme až do konce září. Každé ráno vám poradíme, jak se na silnici chovat v různých situacích. Zpravidla v těch, ve kterých řidiči často chybují. Tak s námi buďte i za chvíli.

0: byl Petr Rezek, Nejkrásnější déšť, za chvíli vzpomínka na Anu Julii Slováčkovou, Nepopsaná. Bude tu i skupina Elán a Otazníky. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Do konce září každé ráno nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo si bere Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ráno si na Českém rozhlasu Vysočina připomeneme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu. Penny.

0: Skupina Beatles Penny Lane na Českém rozhlasu Vysočina v 6 hodin 16 minut. Přejeme všem nádherné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý vítr.

0: Máme 7:45, přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v úterý 8. září. Žďárský hřbitov na Zelené hoře má nového anděla strážného. Na vsipové loučce se rozpadá letitá dřevěná skulptura. Náhradník už vyčkává u obřadní síně. Na místo se ale dostane až za několik měsíců. Nejdříve totiž musí vyschnout.
1: Křídla, takový fakt decentní anděl bez tváře, ale působí to vlastně tak nějak klidně a velmi pěkně.
2: Určitě.
1: Před námi místnost pro pozůstalé.
2: Váží kolem 100 kilo, je z dubového dřeva. Vlastní to tělo a část křídel je udělaný z jednoho kusu a zbytek těch křídel je ze stejného dřeva a je to v podstatě přilepené nějakým polyuretanovým lepidlem.
1: Tady vidíme takovou rýhu, jinak bych měl pocit, že to je opravdu třeba z jednoho kusu dřeva.
2: Vysychat bude minimálně do podzimu a ideálně bychom ho asi rádi až dali na jaře, ale budeme vidět. Buď to dáme v tom předušičkovém čase na místo, a nebo až s vhodnýma klimatickými podmínkami na jaře. Bude záležet na tom, jak to bude vysychat, jaké bude počasí na podzim.
1: Vysvětlujeme provizorní umístění anděla Miloslav Dvořák, který má na Žďárském městském úřadě na starosti pohřebnictví.
2: Nic by ani nevadilo, nechumelý jsem, takže aspoň by si zvykala socha na ty drsnější podmínky tady.
1: Po naší levé ruce, poutní kostel na Zelené hoře, my ale jdeme po naší pravé ruce. To je vsipová loučka.
2: To mělo znamenat asi panu Marii, nebo prostě nějakou smuteční skulpturu. Byla tady drahné roky, byla pěkná určitě.
1: Od zvrchu popraskaná, vlastně tady už jsme vlastně hniloba. V dutém dřevě. Hniloba.
3: Ta degradace materiálu je opravdu velká, proto jsme se posunuli k tomu, že jsme objednali novou dřevěnou sochu a věříme, že lidem i v jejich zármutku, těm, co navštěvují hřbitov, takže aspoň trochu potěší.
1: Dodává mluvčí města Blanka Sobolová. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hana Elán s námi na Českém rozhlasu Vysočina byla 4,5 minuty před 6:30.
1: Alex a host.
0: Hostem Alex Minářové bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Dozvíte se, jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes. V neposlední řadě prozradí, co ho přimělo založit menší hudební těleso z Ptet plus Dalibora Kaprase a jak často bere trubku do rukou nyní.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina. Peace.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, je tady úterý 8. září roku 2026. Jaromír Kulhánek má zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Architekti dnes představí obyvatelům Žďáru nad Sázavou budoucí podobu parku u kulturního domu. Město připravuje rozsáhlé změny. Setkání začíná odpoledne v 17:30 přímo v kulturním domě. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Energetici obnovují na vrcholu Sněžky zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Hotovo chtějí mít do konce září. Pařížský soud dnes projedná případ 14 údajných pašeráků lidí. Ti čelí obvinění ze smrti 31 migrantů v Lamaňském průlivu v listopadu 2021. Při pokusu o nelegální překročení hranice v Malém Člunu tehdy přišlo o život 27 lidí. Další 4 pohřešované se vyšetřovatelům nepodařilo zatím najít. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulů ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohráli všechny 3 zápasy základní skupiny a obsadili konečné 15. místo. A ještě předpověď počasí. Očekáváme slunečno a teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda nákladního auta překáží na 165. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno na úrovni Přibyslavic. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6. hodina 32. minuta je úterý, je 8. září. Včera začal týden duševního zdraví. Zapojila se do něj i Jihlavská psychiatrická nemocnice a ukazuje, jak může v léčbě pomoci i obyčejná šipkovaná. Tak si poslechněte reportáž Veroniky Barty z Bohradíkové už za chvíli. Teď už zpívá Helena Vondráčková písničku s názvem Sprint.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Více než 120 pacientů Jihlavské psychiatrické nemocnice se vrátilo do dětství. Terapeuti jim totiž na úvod týdne duševního zdraví připravili pod areálem Šipkovanou. Dostali mapu s 11 zastaveními a museli plnit různé úkoly.
1: Takže tady vám dám mapky. Tam je fixou vyznačená ta trasa.
2: Vy jste z oddělení 5B, mám pocit. Takže prosím, vypusťte se do éteru. Do terénu jsem chtěla říct.
3: Do éteru taky.
2: Sublimujte.
3: Vyrážím společně s první skupinou. V jejím čele jde Pavlína.
4: Je to takové jako pestřejší, že nejste na tom oddělení. Jako my máme samozřejmě nějaké jakože aktivity a tak. Ale je to takové jako pestřejší, no.
3: A vy už jste Šipkovanou někdy hrála?
4: No právě, že ne, chtěla jsem se přihlásit, jakože ne, ale nikdo se nehlásil, tak jsem říkala, že se radši hlásit nebudu jako jediná, že.
3: Takže máte premiéru?
4: Mám premiéru, no.
3: A první úkol?
2: Podle starého příběhu byl ráj nádhernou zahradou plnou klidu, kde žili první lidé Adam a Eva. Které zvíře v tomto příběhu mluvilo a poradilo jim had? Ačko. No, tak napišme 1A. A část B udělíte každý 10 dřepů.
3: Tak všichni stejně naraz.
5: 10.
4: Řekneme, co nás trápí, Míšo?
2: No, klidně, já se to nestydím.
4: Jo, asi taky ne, když ne Míša, tak já se taky nestydím. No, tak jako deprese, úzkosti, no. Jsem měla poslední zaměstnání, tak tam mě úplně jako že šikanovali, tak jsem musela utéct, no. A prostě vás to pohltí, no.
2: No, já jsem tady taky s depresemi, s úzkostmi a mám problém s větší skupinou lidí. Tady. Kde ty to vidíš vždycky?
3: 11 úkolů nemá pacienty jen zabavit, ale můžou i pomoct v léčbě, vysvětluje vedoucí pracovních terapií Dana Vejsadová.
6: Samozřejmě našemu duševnímu zdraví velmi prospívá pohyb a sluníčko, také proto, že tu Šipkovanou často lidé znají i z dětství, je to hra, na kterou si pamatují, takže je jim to blízké, no a protože nás to baví taky jako terapeuty, je to výborná hra.
3: Areál je otevřený i pro veřejnost. V úterý můžou lidé navštívit jarmark z výrobky od pacientů anebo vidět výstavu s arteterapií. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Ano, je to předpověď počasí. O slovo se hlásí meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Tak na řadě míst máme jasno nebo skoro jasno, výjimkou je jižní část kraje, kde máme teďka aktuálně zvětšenou oblačnost. I teploty máme poměrně hodně rozdílné, nejčastěji se pohybují od 13 do 9 stupňů, ale v těch vyšších polohách, kde trošinku více foukalo, tak máme ty teploty i kolem 16 stupňů.
0: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
2: Tak dneska čekáme slunečno, jasno nebo skoro jasno, jenom ráno ještě musíme počítat s tím, že v té jižní části kraje se nám vyskytne zvětšená oblačnost, ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů, pár nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nebo potom bude už mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: Vypadá to na hezké úterý, jaká bude středa?
2: Tak ještě ze začátku bychom měli mít převážně polojasno. Tam je potom šance, že k ránu od západu nám začne v té oblačnosti trošku přibývat. Na západě kraje už úplně by se nedají nevyloučit i nějaké výjimečné přehánky, ale ta hlavní fronta, ta potom by měla dorazit večer, nebo odpoledne, později odpoledne večer, a tam už se nám vyskytne déšť nebo přehánky, zatáhne se nám a lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, ale na východě kraje, kde ta fronta dorazí později, tak ty teploty mohou vystoupat až 28 stupňům. Vár nám k tomu bude vítr mírný, jižní směru do 20 km za hodinu a v průběhu dne, jak se nám přiblíží ta fronta, tak se nám začne mění na západní až severozápadní a na té frontě a v bouřkách nám ale přechodně zesílí.
0: To říká meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dedo, řekni fór.
1: Sedí slepice s vejcem u veterináře. Sestřička: prosím vás, kdo tu byl dřív? Slepice se zamračí a říká: víte co, tohle fakt ale už není vtipný.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Žďárský hřbitov ozdobí nová socha anděla. Koalice zvažuje snížení navrhovaného schodku státního rozpočtu o jednotky miliard korun. Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nová dřevěná skulptura anděla je připravená k instalaci na hřbitově na Zelené hoře. Ve Žďáře nad Sázavou ji pořídili pro pietu na vsypové loučce. Než dřevo dostatečně vyschne, bude socha uložena u obřadní síně, kde na ní nebude mít vliv počasí. Nahradí více než 20 let starou dřevěnou sochu, jak vysvětluje mluvčí města Blanka Sobolová.
5: My na stávající vsypové loučce sochu už jednu máme, ale dá se říct, že po letech se na ní velmi negativně projevil hlodající zub času a už není úplně hezká, neplní tu estetickou funkci, kterou by měla.
4: Koaliční politici zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by se tak mohl deficit snížit o několik miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard. A to kromě opozice kritizují právě i politici koaličních motoristů SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat v pondělí 21. září. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a Kyjevě.
6: Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné. A to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
7: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
4: A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Česká tenistka nastoupí proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové.
0: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 10. Očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Opatrně teď na 165. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno na úrovni Přibyslavic. Po nehodě tam stojí nákladní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, přejeme pohodové úterní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Obří bunda, papírový tank nebo betlém vyřezaný ve skořápce lískového ořechu. Až do posudce za takovými kuriozitami jezdilo jedině do Pelhřimova. Brzy ale čeká expozici z historické věže stěhování. Nové prostory najde Muzeum rekordů v Jindřichově Hradci, kde přesně to po čtvrt na osm prozradí Milan Soldán.
9: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Kdo mi poví, co jsi?
1: Sedmá hodina, 11. minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, přejeme vám krásné úterý. Americká zpěvačka Pink má dnes 47. narozeniny. Kdo další slaví a co všechno se 8. září přihodilo, to už zmapuje Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III. Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip. Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahoze vsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: To byl Chris Rea v 7 hodin a 16 minut. Přejeme pohodový den s Českým rozhlasem Vysočina. Máme úterý a už zítra startuje nová sezóna Maxa ligy. Na domácím ledě se představí Dukla Jihlava, která v horácké multifunkční aréně nastoupí proti týmu HC Frýdek Místek. Doma bude hrát i horácká Slavia Třebíč. Ta se doma utká s týmem HC Tábor.
1: Počasí.
0: Co se týká úterního počasí, dnes čekáme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen a Magdaléna 9 minut před půl osmou na Českém rozhlasu Vysočina. Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeum bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově masných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře byl nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď po té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudem. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyde tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordu z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména senior a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Klárka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Půl osmé. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policie odvolala pátrání po 17-letém mladíkovi z Havlíčkobrodska, který v pondělí ráno odešel z domu a zanechal po sobě zprávu, kvůli které se jeho blízcí o něho báli. Při pátrací akci ho večer našel policista se služebním psem v lesích mezi Havlíčkovou, Borovou a Vepřovou. Oznámila to mluvčí policie Dana Čírtková s tím, že mladík je v pořádku. Na dnešní jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD kritizují. Hasiči hasili v noci požár supermarketu v Kladně. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Starosta španělského města Ceuta dnes přijede do Bruselu. S představiteli unijních institucí tam chce probrat krizovou situaci ve svém městě, způsobenou masovým přílivem migrantů z Maroka na konci července. Dopoledne by měl navštívit Evropský parlament, odpoledne se pak přesune do sídla Evropské komise. Cyklistická Vuelta vstoupí po volném pondělí do závěrečného třetího týdne 16. etapou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Gálem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici 602 v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově. Místem nehody se jezdí jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdyby žila, tak by v neděli oslavila 80. narozeniny dáma, která teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaspívá písničku Lásko, vítej. 8:02 vzpomínáme na Hanu Zagorovou. Přejeme všem hezký poslech.

0: Se Stytou Laví a Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Martin Písařík vám to teď 8 minut po půl osmé na Českém rozhlasu Vysočina prozradí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: kolik sekund bude 7:45? Už jste si dnes ráno vyčistili zuby? Předpokládám, že ano, pokud ne, tak Makovičky vám poradí s technikou čištění zubů už za chvíli.
1: Počasí.
0: A před písničkou Zastav mě od Marka Ztraceného nabízíme rychlou předpověď počasí. Dnes v úterý 8. září bude na Vysočině slunečno. Čekáme teploty mezi 28 až 31 stupni Celsia. Tak vám přejeme stále krásný letní den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 7.48, Makovičky už stojí v koupelně, u zrcadla v ruce mají zubní kartáček.
1: Makovičky.
2: Jak si správně čistit zuby?
3: Takže se to nedělá silně a ani se to nedělá rovně, že se to dělá hezky jemně kroužkama.
4: Já na to mám takovej elektrický, na který se nemusí dělat rychle, ale pomaličku, protože to už vrčí samo a já na to mám takovýho kamaráda, pod kterým to musím dělat stejně na telefonu a až dočištíš ty zuby, tak na to dostane se nějakou odměnu.
5: Se to má čistit 2 minuty. My doma máme třeba přesýpací hodiny, nebo taky máme ten elektrický s tím kamarádem, ale to je taková aplikace a já jsem si ji odinstalovala, protože mě to nebavilo, furt mě to otravovalo.
6: Já mám takovýho Sparkyho. Pustím se na tabletu a dělám to podle něj.
7: Já vždycky, když si čistím zuby, tak já držím pod každý plišák, protože mě se tak líp čistí zuby.
1: Makovičky.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Pelhřimovské muzeum rekordů přesune část expozic do Jindřichova Hradce. Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Začíná další ročník fotbalové ligy mistrů. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje svoje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce otevřít příští rok na jaře v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně Pelhřimov opustilo.
6: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování. Já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
4: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřeneckého fondu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský Českému rozhlasu řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
7: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
4: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřeneckého fondu svůj střet zájmu vyřešil. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Rezignaci už předložil prezidentovi Zelenskému a parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře.
5: Sport.
4: Začíná nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže také pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lán. V ligové fázi čekají mimo jiné ještě Arsenal, Bayern, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další tři Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
5: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách teď mají 12 stupňů, v Telči 14. Očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 86. kilometrem u Humpolce. Silničáři tam průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8. hodina. 3. minuta. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Je úterý, je 8. září. Začal 37. ročník celorepublikové osvětové akce Týden duševního zdraví. Lidé si mohou promluvit s odborníky anebo nahlédnout do prostředí psychiatrických nemocnic. Po 8:45 se dozvíte, kam v našem kraji můžete přijít na debaty, kde můžete koupit výrobky pacientů anebo třeba zpívat u ohně přímo v areálu nemocnice.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: tebou, usměj se.
1: Tady je Český rozhlas Vysočina. V sobotu město Přebyslav pořádá každoroční přehlídku mlékárenských produktů z Vysočiny i z dalších částí České republiky. Tak se přijďte i vy podívat na mlékárenský den do Přebyslavy. Bude to už 35. ročník a ten letošní přivítá více než 20 vystavovatelů od největších producentů až po drobné farmáře. Samozřejmostí jsou různé soutěže v několika kategoriích, tak pokud máte rádi mléčné výrobky, nenechte si mlékárenský den v Přibyslavi tuto sobotu ujít.
2: Jsme s vámi i na Přibyslavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme čtvrt na devět, máme pro vás písničky, které nestárnou. Za chvíli uslyšíte Marii Rotrovou a písničku s názvem Štěstí.
1: Počasí.
0: Co se týká úterního počasí v kraji Vysočina, tak dnes očekáváme slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: To byla Marie Rotrová s písničkou Štěstí v 8.19 na Českém rozhlasu Vysočina. Můžete blíže poznat práci psychiatrů a vidět léčby jejich pacientů, protože nám začal týden duševního zdraví. Zapojila se i města a nemocnice na Vysočině. Podrobnosti má Veronika Bartes-Vohralíková. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě si týden duševního zdraví připomíná poctivě až do pátku. Některé body ve svém programu otevřela veřejnosti. Například zhruba za půl hodiny se můžou lidé jít podívat na jarmark. Začíná v 9 hodin v areálu nemocnice. Kromě klasických stankařů tam budou i díla, která vytvořili sami pacienti. A na výstavě si můžete plody jejich talentů pořádně prohlédnout. Ve 14 hodin tam totiž začíná vernisáž obrázků, které namalovali anebo nakreslili při arteterapiích. Ve středu ve 13 hodin si můžou lidé poslechnout přednášku od faráře Františka Tichého. V podvečer je v plánu táborák, který hudebně doprovodí kapela Tadeáš Band. Podrobnosti si můžou zájemci přečíst na webových stránkách Jihlavské psychiatrické nemocnice.
0: Předpokládám, že týden duševního zdraví si připomínají i jinde než v krajském městě.
1: Ano, ale to se musíme v kalendáři přetočit na následující týden. Jsou to jednodenní akce. Například v úterý 15. září v Chotěbořské Sokolovně organizátoři připravili od rána až do odpoledne několik přednášek. Vypíchnu ty s názvem Digitální zahlcení, Kolo štěstí nebo Nepanikař. Další středu se přidá Pelhřimov. V tamním kulturním domě Máj budou taky po celý den přednášky. A co jsem vyčetla z programu, připomínají mi ty v Chotěboři. A na závěr nesmím zapomenout na Havlíčkův Brod, kde je taky psychiatrická nemocnice. Ta se zapojí ale až 2. října. V tamní nemocniční knihovně se můžou lidé při veřejné diskuzi dozvědět o práci psychiatrů a zbourat předsudky a strach z tohoto prostředí.
0: Na týden duševního zdraví zvala Veronika Bartes-Vohralíková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
5: O svačině to roztočíš.
6: Amálka. Krásná zdravá svačina.
7: Je úterý, je 8. září. Jaromír Kulhánek má krátké zprávy. Půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: Architekti dnes představí obyvatelům Žďáru nad Sázavou budoucí podobu parku u kulturního domu. Město připravuje rozsáhlé změny. Setkání začíná odpoledne v 17:30 přímo v kulturním domě. Energetici obnovují na vrcholu Sněžky zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Hotovo chtějí mít do konce září. Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Na síti X informovali, že to je kvůli anonymní výhrušce bombou. Budovu nemocnice museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Pařížský soud dnes projedná případ 14 údajných pašeráků lidí. Ti čelí obvinění ze smrti 31 migrantů v Lamaňském průlivu v listopadu 2021. Při pokusu o nelegální překročení hranice v Malém Člnu tehdy přišlo o život 27 lidí. Další 4 pohřešované se vyšetřovatelům nepodařilo najít. Baseballový tým mladších žáků Střebíče vybojoval titul mistrů České republiky. Hráči Nuclears v kategorii do 10 let na víkendovém turnaji v Blansku ani jednou neprohráli. Kromě zlatých medailí a poháru pro vítěze míří na Vysočinu také cena pro nejúžitečnějšího hráče turnaje, kterým byl vyhlášený Ivan Vrána. A ještě předpověď počasí. Očekáváme slunečno s teplotami do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: V Telči platí krátkodobá uzavírka v historickém centru, konkrétně pak v Palackého ulici. Objízdná trasa je tam vyznačená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Desítky dětí z lesní školky a komunitní školy budou o přestávkách mávat na projíždějící vlaky na Jindřichohradecké úzkokolejce. Abyste tomu rozuměli, nádražní budova v Lovětíně na trati z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou se proměnila ve školní budovu. Tak se tam za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme. Máme 2,5 minuty po 8:30. Hrajeme skupinu No Name a písničku Žili. Robin Šalamon přeje dobrý den.

0: To byla Marta Kubišová a Magdalena v 8.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Na nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku začal nový školní rok. Nádražní budova totiž slouží jako zázemí pro lesní školku a komunitní školu. Místo čekárny je teď šatna a okýnkem na prodej lístků na sebe mávající školáci ze dvou tříd. Než se nádraží proměnilo na školu, pomáhali s přestavbou desítky rodičů a podporovatelů.
1: Celý oškrábat, obrousit futra, podlahy, okna, všechno to znovu natřít, přestěhovat všechny věci a to hlavně díky vám. A teď už nezbývá nic jiného.
2: Slavnostní přestřížení pásky k nové škole si užili všichni děti a rodiče dohromady.
3: Jsem z toho teď úplně unešená.
2: Do školní budovy, která vznikla z nádraží, se přišla podívat maminka
3: Aneta Dolečková. Jsme tu poprvé, těch brigád jsme se bohužel nemohli zúčastnit, my jsme toho hodně přes léto a sbírám dojmy teďkom trošku, no.
2: A jsou pozitivní.
3: No rozhodně, rozhodně. Přečilo to moje očekávání, popravdě.
2: A budete mít školáka nebo školkáčka?
3: Mám školačku, jde do první třídy dcera. Ona sem už chodila do školky a teď nastupuje do první třídy.
2: Takže její bude právě tady ta třída, kde má už na tabuli přivítání.
3: Ano, přesně tak, nádherný.
2: Až dozadu, do třídy pro druhý stupeň, se přišel podívat školák.
4: Vojta, je to dobrý. Hodně.
2: Bude se vám sem dobře chodit?
4: Ano.
2: A je poznat, že to je nádraží?
4: Ano. Podle toho, že je to kousek od kolejí.
2: Podle paní učitelek patřili mezi největší pracanty při přestavbě nádraží na školu, tatínkové.
5: Luboš Hála, Jirka. Těch pracantů tady byla celá řada. Byl jsem požádán, osloven, jako každý jiný tatínek, tak jsme přijeli a rádi jsme pomohli.
6: No tak my jsme to vlastně brali hlavně jako takovou možnost trávit někde dovolenou, že jo? Protože co si budeme povídat, dneska prostě cesta k moři je hrozně dlouhá, všechno je všude hrozně všechno drahý, takže člověk prostě radši vezme tu rodinu, že jo, a jede do polorozpadlého nádraží.
2: Prázdniny s tatínkem strávila v budoucí škole a školce a hodně prý pomáhala také Aneška.
7: Anešku, řekneme, jak dlouho jsme tady byli?
8: Hodně.
7: Skoro pořád?
8: Jo, skoro pořád.
6: Děti se tady seznamovali a tatínci se seznamovali a maminky. Vlastně to bylo strašně prima. Skvělá dovolená.
2: Děti a rodiče přivítala první den v nové škole ředitelka spolku Barbora Kolářová.
9: My jsme v letošním školním roce přivítali 22 dětí do lesního klubu a 18 dětí do komunitní školy, kde první stupeň bude navštěvovat 10 dětí a druhý stupeň 8 dětí. Na brigádách, které byly od jara až vlastně do začátku školního roku, pracovali rodiče všech zapsaných dětí, prarodiče i přátelé školy a celého spolku.
2: Na rekonstrukci a vybavení nových prostor přispěli také dárci ve veřejné sbírce a podařilo se vybrat víc než 200 000. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Vlado, řekni fór.
1: Sedí slepice s vejcem u veterináře. Sestřička, prosím vás, kdo tu byl dřív? Slepice se zamračí a říká, víte co, tohle fakt ale už není vtipný.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Do týdne duševního zdraví se zapojila i psychiatrická nemocnice v Jihlavě. Zhruba 800 tun papíru letos potřebuje Břeclavská tiskárna, aby natiskla volební lístky pro podzimní volby. České basketbalistky podlehly na mistrovství světa Američankám a skončily bez výhry. Bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Pacienti psychiatrické nemocnice v Jihlavě mají v těchto dnech pestrý program. Nemocnice v rámci týdne duševního zdraví připravila přednášky, muzikoterapii, táborák a nepošipkovanou. Tu si po celém areálu s mapou v ruce zahrálo zhruba 120 pacientů.
3: Část B. Složte společnou kurátkou básničku nebo rýmovačku. Použijete slovo zahrada. Klid a slunce.
4: Svinký slunce v duši, klid. Zahradu projdeme a jsme fit.
3: Jo! Ty brňo, Libuška, kdybyste chtěla vidět.
5: Klobouk dolů.
3: To jo, teda.
6: První skupina pacientů plní 11 úkolů na svojí trase. Šipkovanou si užívá i Pavlína.
7: Nejste na tom oddělení, jako my máme samozřejmě nějaké jakože aktivity a tak, ale je to takové jako pestřejší, no.
6: Podle vedoucí pracovních terapií Dany Vejsadové hra dodává pacientům pohyb a tráví čas venku. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Škodu za 5 milionů korun způsobil raní požár skladu baterií v Dobré nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Hasiči na místo vyjížděli před 6 hodinou ráno. Na místě zasahovali 4 jednotky, které z budovy evakuovali 25 lidí. Nikdo z nich se nezranil. Hasičům se podařilo požár uhasit během hodiny. Proč začalo hořet, zatím vyšetřují. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé zemi.
8: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
9: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód. Doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
10: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
9: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoků se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo 3denní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a Kyjevě.
0: Sport.
2: České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s obhájkyněmi titulu Američankami. Favoritky tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě za sebou, pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
11: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale v příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
2: Češky při své první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 podlehly postupně Itálii, Číně a Spojeným státům a obsadily konečné 15. místo.
0: Počasí.
2: V Peřimově teď mají 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18 a v Hubenově 13. Bude slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za 129. kilometrem u Měřína. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné úterní dopoledne, v kalendáři máme 8. září, 5 minut po 9. hodině vás už od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. Jak jsme zvyklí, i dnes si připravíme něco dobrého, a to společně s Dášou Kubíkovou. Připravíme si zeleninovou polévku, ve které budeme potřebovat úplně jiné brambory, než známe. Ty mnohem sladší a tak trošičku do červena. Více o tom za chvíli.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: To, že batáty jsou sladké brambory, to nás učili už ve škole. Ještě v dobách, kdy málo kdo věděl, jak ve skutečnosti vypadají. Dnes to už ví každý a může si je navíc kdykoliv koupit. Z batátů je moc dobrá i polévka a my vám na ní dáme recept.
2: Kolem batátů v obchodě většinou projdu bez povšimnutí, ale je to chyba. Dají se z nich uvařit nejrůznější jídla, dokonce i sladká, ale také vynikající polévka exotické chuti. Pusťme se do ní. Ingredience jsou podobné jako na další zeleninové polévky. V kastrolu na oleji opečeme jednu cibuli nakrájenou na kostičky a přidáme mrkev a petržel, oloupané a také nakrájené. Chvíli restujeme a pak vše zalijeme zeleninovým vývarem. Dva velké batáty nebo na váhu asi 700 gramů batátů oloupeme a nakrájíme na menší kostky, které přidáme do polévky. Ta má ve výsledku výjimečnou chuť i díky jablku a koření. Oloupané jablko nakrájené na kostky doplní špetka z kořice, ale koření bude více druhů. Trocha kari, pepř a snítka tří nebo více větviček tymiánu. Kdo má rád pálivé, přidá ještě chili. Dle chuti osolíme a necháme asi 20 minut vařit. Pak vyndáme tymián a zeleninu rozmixujeme do hustého krému. Nakonec vmícháme plechovku kokosového mléka a pokud je to potřeba, dosolíme nebo dokořeníme. Polévka vypadá na talíři velmi efektně, když se ozdobí čerstvými lístečky tymiánu, které stáhneme ze stopky a přidáme ke každé porci vrchovatou lžíci zakysané smetany. Polévka je opravdu dobrá, tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Už za pár minut vyrazíme do lesa. Je smrtelně jedovatá a houbaři si mohou splést snadno třeba s bedlou nebo žampionem. Mluvíme o mochomůrce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim mohou játra i ledviny. Více probereme za pár minut v reportáži. Do té doby nabízím třeba Amy McDonald. Hezké dopoledne s námi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský. Život plne dál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Skupina Mirai 9 hodin 20 minut test Českým rozhlasem Vysočina. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici, a to kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomurka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
2: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
3: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
2: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře, a následně padl do apatického stavu.
3: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra, a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty s nejzávažnějšími otravami starali.
2: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
3: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
4: Nabíráme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
3: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet. Při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
4: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
3: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Už za pár minut nás čekají moudra týkající se zářijového počasí. A to v dalším dílu pořadu bejvávalo. A dobrá zpráva pro všechny houbaře. O víkendu jsem také vyrazila a houby rostou. Tak pokud na dnešek ještě nemáte plán, teď už ho máte. Hurá do lesa!

0: Michal David a disco příběh minutu před 9:30 v dobrém dopoledni, teď zářijové počasí.
1: Bejvávalo.
2: Staročeská moudra lidová týkající se zářijového počasí. Co třeba věští podle našich předků zářijové deště? Po vlhkém září ozime osení se zdaří, praví pranostikář, nebo také prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. To znamená, že bude úroda a bude dobře i přes zimu, tedy aspoň co se zásob týče. Naopak bouřky v září věští tuhou zimu. Ve starých kronikách jest psáno bouřka v září, sníh v prosinci. Ovšem pakli v září často hrom bije a blízká, příští rok na ovoci hospodář získá. Také se kdysi tradovalo, že i jsou-li v září bouřky, nastane pozdní zima. Ale ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. A zajímá-li vás, jestli v tomto měsíci porostou houby, vězte, že odpověď se skrývá v pár rčeních z dob našich pradědů. Ono se totiž říkávalo třeba, jsou-li v září noci i jasné, i suchy, nebude po houbách ani potuchy. A na druhou stranu, když je vlhko v září, v lesích se houbám daří. No a zítra o vzniku Bible.
1: Bejvávalo.
0: Včera jsme si povídali o účincích konopí v souvislosti s chronickou bolestí. Dneska se zaměříme na to, jestli má konopí další pozitivní účinky. To se dozvíte v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví přímo od paní doktorky Ireny Zimenové. Ještě předtím Iveta Bartošová, Soul Sisters a nebo taky skupina Olympic Slzy tvý mámy. Hezké úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: si pozitivní účinky nejen jako úleva od bolesti, ale také třeba od spazmu. To jsou křeče, stažení svaloviny, například u roztroušené sklerózy, jiných neurologických onemocnění nebo i po úrazech s poraněním míchy, nervu. Docela hojně je využívané v kožním lékařství, ať už u ekzému a různých dermatóz, kde pomáhá odsvědění, v podobě masti a oleju pokožku vyživuje, působí protizánětlivě, nebo u drobných poranění, kde působí hojivě.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Zůstávejte s námi i nadále, protože už za pár minut vás pozvu do amfiteátru pod hradem Lipnice nad Sázavou. Co se tam uskuteční, už počínaje 11. zářím, to se dozvíte za chvíli, tak si to nenechte ujít.

důležitá věc. Jaromír Nohavica, dokud se zpívá a zpívat se bude i na folkové Lipnici, už se to blíží. Od 11. do 13. září ožije Lipnice nad Sázavou hudbou. Čeká vás fantastický festival, který navazuje na slavnou historii právě folkové Lipnice z 80. let, tehdy to byla píseň Za mír. No a otevírá ji vlastně současnému publiku. Spojuje sport, folk, alternativní hudbu, literaturu, komunitní atmosféru, bude toho velká spousta. Bude se zpívat, bude se hrát, bude se promítat, budou workshopy, ping-pong. O tom všem si konec konců dnes už po 11. hodině budeme povídat s Rostislavem Přímou, jedním z organizátorů. Tak si naše povídání a pozvánku na další ročník folkové Lipnice nenechte ujít.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Žďárský hřbitov ozdobí nová socha anděla. Policie částečně evakuuje nemocnici v Kadani. Anonym tam nahlásil bombu. Mladí bejsbolisté Střebíče jsou mistry České republiky. Bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Novou plastiku anděla na rozptylovou loučku kostela na Zelené hoře mají ve Žďáře nad Sázavou. Nahradí už poničenou dřevěnou skulpturu. Zatím ale bude nová socha vysychat, aby potom dlouho vydržela ve venkovním prostředí. Instalovat na místo ji tak možná budou až na jaře, jak vysvětluje Miloslav Dvořák z odboru majetku a komunálních služeb.
3: V nějakém, ne průvanu, ale prostě na čerstvém vzduchu a ve stínu sochu vysychat, proto jsme zvolili tohle místo. Samozřejmě to dřevo pracuje pořád, mírné praskliny tam budou, to vidíme, ale jde o to, aby nevznikl nějaký v uvozovkách šlinec centimetr široký.
1: Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrůžce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty, na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialogue. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
4: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
5: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojařských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Baseballový tým mladších žáků Střebíče vybojoval titul mistrů České republiky. Hráči Nuclears v kategorii do 10 let na víkendovém turnaji v Blansku ani jednou neprohráli. Kromě zlatých medailí a poháru pro vítěze míří na Vysočinu také cena pro nejúžitečnějšího hráče turnaje, kterým byl vyhlášený Ivan Vrána.
2: Počasí.
1: V Jihlavě teď mají 15 stupňů, v Přivislavi a Počátkách 20. Bude slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 před 116. kilometrem na úrovni Měšína. Vytvořila se tam kolona a ke střetu 3 osobních aut došlo na silnici 354 u Kochánova na Žďársku. S opatrností tam ale projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina, máme 4 minuty po 10. hodině. Jestli pak tušíte, co mají sirky společného se stovkami krajinomaleb z přelomu 19. a 20. století. Prostor, budovu, kterou si za chvíli v reportáži společně projdeme. Nenechte si to ujít.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Pokud jste i vy v nedávné době jeli na okraj Žďáru nad Sázavou kolem továrny Tokos, mohli jste si v posledních měsících všimnout opravené krajní budovy s novým nápisem Galerie Sirkárna. Písmo i v názvu nahrazuje zápalka, protože v těchto místech se před 200 lety vyráběly právě sirky. Nejdůležitější proměnou prošla část Tokosu nedávno. Stal se z ní totiž prostor, kde se o svou sbírku obrazů, především krajinomaleb, nově dělí ředitel Tokosu Vladimír Chládek z návštěvníky Galerie Sirkárna.
2: To, co je tady v úvodu, to je vlastně expozice o historii firmy a je tady ta historie od sirkárny Rafaela Hochnera až tu nedávnou minulost do roku 25.
3: S ředitelem firmy, panem Vladimírem Chládkem, sedíme v Galerii Sirkárna.
2: Je to nejstarší objekt, kde se začalo podnikat už před více jak 200 lety. Od roku 1855 tady fungovala sirkárna až do roku 1913. Proto jsme tu galerii nazvali Sirkárna. Po roce 1920, kdy to koupil Jaroslav Josef Rousek a začal tady vyrábět železářské zboží, vysací zámky, kování a podobně, ten dům oni potom v roce 1926 po požáru zvedli do patra, takže dnešní podoba té budovy je vlastně přesně 100 let stará letos.
3: A teď k historii té vaší sbírky, protože to jsou vaše obrazy.
2: Asi z 88% jsou moje a zbytek patří firmě Tokos. Ta sbírka vznikala od roku 2014, kdy jsem propadl umění, když jsem zjistil, že existuje trh s uměním, což jsem do té doby netušil, protože když já něco dělám, tak všechno pořádně, tak to nakonec bylo tolik. Domů se mě to nevešlo, do kanceláře taky ne, tak by bylo dobré to někde pověsit a asi i ukázat lidem, ne? Proč bych se na to chodil koukat jenom já.
3: Řídil jste se při vytváření té sbírky svým názorem.
2: Kupoval jsem to podle toho, jak se mi to líbí.
3: Tamhle máte na stěně seznam.
2: To jsem se inspiroval v Havlíčkově Brodě, kdy jsem viděl počištěné rolety. Takže všechna okna, co tady jsou, tak mají rolety a na těch roletách jsou seznamy malířů.
3: Jak se dívám na ty letopočty? To jsou hlavně díla z přelomu 19. a 20. století. Hodně jsou to krajinky, ale občas i nějaké to zátiší nebo akt.
2: Když jsem to začal sbírat, tak samozřejmě byli to hodně krajináři, protože mě se ta krajinou malba líbí, tak to tady převažuje a najdou se tady i malíři Vysočiny.
3: Kolik je tady obrazů? To vypadá opravdu jako...
2: Stovky.
3: Stovky, tak jsem to odhadla.
2: Stovky obrazů tady visí. Jediná nevýhoda té expozice je, že je to docela hodně věcí a chce to si udělat čas a zakoukat se. Tady kdysi býval sklad zbraní lidových milicí. Do toho jsme se museli probourávat i autogenem, protože ty stěny jsou obloženy ocelovými pláty, tak to byla jako zajímavost.
3: Vstoupáme do patra.
2: Právě jdeme po 100 let starých původních schodech a co tady lidi obdivují, je vlastně původní střecha, ten krov. Tady je takový ten trochu velkorysejší prostor v patře ještě. To je citát, který jsem použil, který mě přišlo, že vyjadřuje ty moje pocity, že umění nemůžete vlastnit, umění vlastní vás. Je to jako když se zamilujete. Ten citát se mi líbil, tak jsem ho tady nechal nalepit na zeď.
3: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Nejbližší termíny k prohlídce bezbariérové galerie Sirkárna jsou zítra, tuto neděli odpoledne a potom každou středu a neděli v říjnu. Zapište si to klidně už teď do svých diářů.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A za pár minut regionální stopař Adéla Zachová, kam nás tentokrát vezme, mohu prozradit, že se vydáme do Petrkova na Havlíčkobrodsku a vezme nás do historických lázní. Více o tom za chvíli v našem vysílání.
4: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá. Mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: zazníval Martin Maxa 9 minut před půl jedenáctou v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A my se teď právě teď s regionálním stopařem Adelou Zachovou vydáme do Petrkova na Havlíčkobrodsku. Kolegyně tam totiž objevila historické lázně. Jak dnes vypadají, to nám řekne přímo z místa, kam ji také zdravíme. Aďo, přejeme hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Dneska už je tedy na lázně spíše smutný pohled, protože mají za sebou téměř 300 let historie, ale ten jejich technický stav je už opravdu velmi špatný a jediné, co jsem na té schátralé budově zvládla rozklíčovat z posledních zbytků písmen, je tedy nápis Lázeňská restaurace. No a ony ty lázně byly původně postavené v barokním stylu, ale při přestavbě v roce 1777 získaly svou charakteristickou empírovou podobu. A ten areál tvoří především unikátní trojkřídla hlavní budova a najdeme ji asi 4 kilometry jihozápadně od centra Havlíčkova Brodu v lesíku u Lázeňského rybníka. No a právě tady vyvěral léčivý pramen z ústí dnes už tedy zaniklé hornické štoly.
0: Kdy vlastně lázně vznikly a k čemu původně sloužily?
2: Ty počátky sahají zhruba do roku 1729 až 1731. Údajně tu měl objevit léčivý pramen mnich Aloysius z augustiniánského kláštera v tehdejším německém Brodě, když hledal pomoc proti revmatismu. A lázně pak nechal kolem roku 1731 vybudovat hrabě Karel Josef II. Z Palm Guldenfingenu. A původně šlo hlavně o místo pro šlechtu a později také o zotavovnu pro vojenské důstojníky, protože údajně jich tu za vlády Marie Terezie pobývalo až 3000.
0: Co se s lázněmi pak následně dělo v dalších desetiletích?
2: V průběhu 19. století se z nich stalo vyhledávané letovisko, kam přijížděli hosté z různých částí monarchie a ve 20. století se tu provozovaly sirnato-železité parní lázně a léčily se tady například revmatické, kožní nebo i nervové potíže. A zásadní zlom potom přišel v roce 1948, kdy byly lázně znárodněny a jejich provoz potom skončil. No, fungovala tu už jenom restaurace, kterou už jsem zmiňovala a ta se stala oblíbeným výletním místem obyvatel Havlíčkova Brodu a potom po roce 1989 se sice objevily nějaké plány na nové sanatorium, ty ale bohužel nakonec nevyšly. A dnes jsou tedy historické budovy v soukromých rukou, ale pokud byste si sem chtěli udělat výlet, tak areálem také vede zelená turistická značka a naučná stezka Bohuslava Reinka.
0: Historické lázně v Petrkově navštívil regionální stopař Adela Zachová. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.
0: Už za pár minut pro změnu Jarka Vykoupilová, další díl Babských rad. Dneska se pro změnu s Jarkou Vykoupilovou zaměříme na vodní kámen, protože dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici. Jarka ale ví, jak si s tím poradit. Ještě předtím třeba MiG 21, nebo taky Helena Vondráčková, Zblížení. To si dáme už teď. Hezký den s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Snadné je žít o Tomsku zpívala skupina MiG 21 4 minuty po půl jedenácté. Jak snadné je vyčistit rychlovarnou konvici od vodního kamene, to už ví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dobrém dopolední pokračujeme dál. ČES obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky. Práce komplikuje náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. Na nejvyšší českou horu vás vezmeme už za pár minut v našem vysílání. Teď posílám Mídlového prince v podání Václava Neckáře.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hledá se slečná skupina Mandrže v 10 hodin 46 minut. Společnost ČES distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a českou-polskou hranicí. Náklady jsou podle zástupců polostátní společnosti zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou, kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a o všem vědí.
3: Super. A ještě tam je do ty rovny to stále.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Havlíčku Brodsku hořel sklad baterií, hasiči evakuovali 25 lidí. Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání poslaneckého klubu SPD. Islandci předvolal amerického velvyslance. Důvodem je mapa, kterou sdílel prezident Trump. Bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Škodu za 5 milionů korun způsobil ranní požár skladu baterií v Dobré nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Hasiči na místo vyjížděli před 6 hodinou ráno. Na místě zasahovali 4 jednotky, které z budovy evakuovali 25 lidí. Nikdo z nich se nezranil. Hasičům se podařilo požár uhasit během hodiny. Proč začalo hořet, zatím zjišťují. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
2: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
0: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako USA označil Trump v příspěvku také Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize. Americké ministerstvo zahraničí, velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát v Nuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření nereagovali. Sport. Teniska Kateřina Siňaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Tylerou Towsendovou porazili australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné. A to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
3: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila. Počasí.
0: V Třebíči a Košeticích teď mají 24 stupňů, Vatín hlásí 22, bude slunečno s teplotami od 28 do 31 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte v pražském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Jihlavou. Vlivem silného provozu se tam tvoří nesouvislé kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a už dnes v dopoledním vysílání vás pozveme na folkovou Lipnici. Festival, který startuje od 11. září a oživí amfiteátr pod hradem v Lipnici nad Sázavou. A nebude to jen muzika, čeká vás divadlo, autorské čtení, filmy, workshopy, snídaně v trávě, táboráky, stanování, ping-pong nebo možná třeba i koupání v lomech. Kdo ví, nechte se zlákat i vy. Já jsem moc ráda, že pozvání do Dobrého dopoledne dnes přijal hlavní organizátor celé akce Rostislav Šíma. Krásné dopoledne.
5: Krásné dopoledne všem posluchačům.
4: A společně s ním také produkční festivalu Aneta Jarošová. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne všem.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Hosté dnešního dobrého dopoledne, tedy hlavní organizátor folkové Lipnice Rostislav Šíma a produkční Aneta Jarošová, nás pozvou v podstatě na třetí ročník folkové Lipnice. My jsme to tady na začátku, když hosté přišli, počítali. On to je vlastně třetí ročník, ale když tomu připočítáme i ten nultý ročník, tak je to čtvrtý ročník. Takže hned zmatek na začátek. Ale Rostě, teď se obracím na tebe. Vzpomněla jsem si, když jsi tady před nějakými těmi 4 lety seděla, měl ty vize, že se chceš vrátit zpátky do těch 80. ve smyslu toho probrat k životu tu píseň Za mír, která tehdy byla. A jak moc si teď rád za to, co se ti za ty roky povedlo? Protože dneska jsme tady, abychom zvali na další ročník folkové Lipnice.
2: Děkuju, že si to tak krásně připomněla, přesně tak, protože před těmi 4 roky, když byl ten 0. ročník, tak my jsme chtěli vrátit, nebo já a ještě několik kamarádů chtělo prostě vrátit ten festival zpátky. Byla to trošičku taková jako vize pozvat přesně účinkující těch 80. let. Bylo to milý, bylo to krásný, ale přesně jsme si uvědomili a viděli jsme, že na tom to jenom nejde stavět. Přece jenom prostě uteklo několik desetiletí a bylo potřeba se podívat i po současných interpretech folkových a udělat i nějaký průřez folkovou scénou a vlastně ten festival to umožňoval, nebo i nějaká současná hudební, folková, alternativní scéna. Takže jenom bych rád ještě dodal, že se přesně ukázalo, že jako člověk může nakoukat spoustu věcí a nechat se inspirovat od různých festivalů, ale ty zkušenosti prostě nejde nějak jako obalamutit, musí je prostě nazbírat postupem těch let a to se přesně jako ukazuje.
1: Folková Lipnice má za sebou hodně silný příběh. Když dnes stojíte na tom místě, kde se odehrávaly všechny ty předešlé slavné ročníky festivalu, máte někdy pocit, že tam ta historie jako je pořád, že vlastně ani jako neodešla?
2: Přesně tak. Ona ani na chvíli nezmizela, ani stejně jako folk, který byl v 80. letech prostě zlatým obdobím, tak někdo říká, že se v 90. letech nebo že se vrací v posledních letech, i já jsem to říkal, ale jako on tady byl furt, byl tady celou dobu a ta historie těch 80. let tam prostě jednoduše je a i kdybychom chtěli, tak jí prostě se jí stejně nikdy nezbavíme a my ani nechceme, protože prostě je to pro nás i jakousi jako takovou památkou a takovým duchem, který prostě s tím festivalem bude spjatej, protože my prostě jenom volně navazujeme.
1: V tom případě si vlastně odpověděli na tomu další otázku, co je těžší, jestli navázat na tu legendární Lipnici, anebo vytvořit svou vlastní?
2: Ono to nejde, ono to prostě plyne. To všechno jako plyne, nějak něco si přikázat a jak to bude, je sice hezký a stavět si, ale ono ta jako ten festival a vůbec ten čas jako ukáže, co je prostě dobrý a co je jako potřeba, ale říkám, všechno tak jako volně plyne z toho původního festivalu a i jako v souvislosti s tím, co máme k dispozici dneska, nebo jaký jsou interpreti a to je tak asi všechno.
1: Už 11. září startuje třetí ročník folkové Lipnice, kde byste rozhodně neměli chybět. I letos bude pestrý program, budeme se mu věnovat za pár minut.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Na třetí ročník festivalu Folková Lipnice, který startuje 11. září, vás zveme s hlavním organizátorem Rostislavem Šímou a také produční Anetou Jarošovou. Celá ta akce se uskuteční v amfiteátru pod hradem, ale my jsme tady rozjeli takovou zajímavou diskuzi, že těch názvů je velká spousta. Pojďme to nějak úplně ideálně specifikovat, aby nikdo nebloudila v Lipnici, to místo zaručeně našel.
2: Tak když přijedete na Lipnici nad Sázavou, a můžete přijet autobusem a vystoupíte na náměstí a dáte se dolů doprava a tam už narazíte na hrad, který ho vidíte z výšky a hned pod tím hradem je amfiteátr a tam bude Folková Lipnice.
1: Tak teď už by snad nikdo neměl být nějak zmatený.
3: Máme jenom jeden amfiteátr na Lipnici.
2: Je tam jenom jeden, no.
1: Nebo vám místní rádi řeknou a navedou vás. Ten váš program, který chystáte i pro ten letošní ročník, žánrově hodně pestrý, ale je něco, nějaký žánr, který byste na Folkovou Lipnici nepustili? Že jste si jako dopředu už řekli, hele, tohle fakt ne.
3: Dopředu asi ne.
2: No, nemáme jako vyčleněný žádný žánr. My se snažíme být jako otevřený, alternativní, folkařsky zaměřený písničkářský festival. Ale samozřejmě máme tam asi nějaký ne, ale nějak jsme si to jako nedefinovali.
3: Nějak nám to musí prostě do sebe zapadat.
2: Přesně. Jako ta dramaturgie je velmi specifická.
3: Jako, já bych jako mohl říct, že třeba prostě asi rapoví interpreti se tam neobjeví, ale on to není jako, protože třeba na prvním ročníku byl Jakub Čermák, jako se říkají Lament, a vlastně do těch podkladů tam jako ty texty tak spíš, nechci říct jako je to slam poetry, ale je to jako opravdu to seká za sebou a možná někomu to může připomínat jako rap. Takže nebudu úplně, já nebudu tady prostě jako říkat, že nikoho nepozvem nějaký žánr, protože to je jako...
1: Byste si zavírali dveře vlastně.
3: Přesně tak, takže ne, ale zároveň nejsme úplně prostě multižánrový festival, to zas nejde říct.
1: Mě mile překvapilo, když se tady vlastně Rostě byl naposledy, tak jsme hovořili o tom, že ti umělci se stále ozývají sami, že už jste v té fázi, kdy vlastně nemusíte ty hudebníky nahánět, ale oni vám volají sami a vy už tak jenom jako probíráte, posloucháte, škrtáte, ano, ne, pořád to takhle funguje?
3: Pořád to tak funguje, ale on je jako spíš problém, že my sami jako dramaturgové máme jako pytel kapel, který jako chceme na Lipnici a do toho nám píše další pytel kapel jako... A tohle jako z toho uspořádat prostě jeden nějaký jako smysluplný program, který se prolíná, nebo který na sebe nějak navazuje jako to, kdo po kým hraje, aby nám to do sebe zapadalo, tak je pro nás jako těžký a výzva, ale prostě říkám, já už teď mám v telefonu prostě seznam interpretu na příští rok, který jako chceme dělat a teď to budeme pak zase, až skončí tady festival, tak se k tomu budeme dostávat a probírat. No.
1: Máte několik pytlů kapel, jak už jsme slyšeli, do toho všeho, tedy abyste toho neměli málo, tak jste se zaměřili na prostor, kde se věnujete literatuře, divadlu, filmu, workshopům, čekají nás i procházky krajinou. Jak se tohle, a to bude otázka na tebe, Anet, dá skloubit tak a uchopit, aby to pro toho návštěvníka všechno působilo nenuceně, nešroubovaně, ale spíš tak jako přirozeně a neštvalo ho to?
2: No, je to velký oříšek, ale vlastně co je tam klíčový, tak je ta spolupráce mezi produkcí, dramaturgií a vlastně to nám velmi dobře funguje, takže se nám vede pěkně jako to propojovat a vlastně přinášet i takovou jako klidnou atmosféru jak do toho týmu, tak vlastně pak do toho festivalu samotného, že se to snažíme vlastně jakoby přenést. A ono si to vlastně postupně nějak tak, jak se to skládá, tak to přináší vlastně i tu pohodu pak i k těm dobrovolníkům a vlastně zapojeno spoustu jakoby lidí, který ten program jako tvoří, takže vlastně je to víc lidí, který to tak jako hezky postaví a to vytváří ten klid a tu přirozenost.
1: Já mám pocit, že Folková Lipnice to vůbec není stres. Ani organizační stres, když to tak poslouchám. Zůstávejte s námi i nadále, za pár minut prozradíme, kterého z interpretů mezi těmi letošními by vám dnešní hosté doporučili, kterého byste si prostě neměli nechat ujít, protože ho musíte slyšet. Teď Bonnie M, hezké dopoledne s námi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni vás dnes zveme na třetí ročník Folkové Lipnice. Mými hosty jsou hlavní organizátor Rostislav Šíma a taky produkční Aneta Jarošová. Dostáváme se k té otázce, na co všechno se na letošním třetím ročníku Folkové Lipnice můžeme těšit. Začínáme 11. září. Nebo ještě dřív?
2: My jako organizátoři už jsme dávno začali, ale jinak samozřejmě festival začíná v pátek 11. září. V 5 hodin otevíráme brány amfiteátru, naše původní starou bránu, naší starou původní bránu z 80. let. A když mám navázat na tu otázku, tak určitě hned tím pátkem pozvu na Bohdana Mikoláška, písničkář z 60. let, který v 80. letech emigroval, je známý vlastně písní Ticho, kterou napsal k sebeobětování Jana Palacha. On emigroval do Švýcarska, žije tam dodnes, takže k nám přiletí z Curychu a zahájí vlastně festival. A určitě pak dál Midi lidi, Sbor družina, který bude zpívat v prostoru amfiteátru, možná i přímo ze skály od kaple, od zvonice. To ještě uvidíme na místě, jak se nám tohle povede, protože to je početný sbor. Ten pátek, já opravdu nevím, co dřív říct z toho pátku, jako no, skupina jako přijede z Prahy, tak mohl bych říkat jedno a dalšího interpreta za sebou.
3: Všechno je to velmi zajímavý, určitě jsem si to před podívat.
2: Anetko, a co ze soboty, co bys vyzdvihla ty?
3: Ze soboty, no, já se hrozně těším na workshop truhlářský od skupiny Švesten, tak to určitě můžete vzít i svoje malé dobrodruhy, které máte doma a zapojit je do trochu vyrábění a pak tam máme divadlo pro děti, tak to bude taky, to bude pod Lipama, takže i ta atmosféra těch jednotlivých akcí je sama o sobě vlastně velmi zajímavá. No a kapely, tam bych asi zmínila
2: Ivu Bytovou.
3: No, to pro mě, to se nám, to jsme moc rádi, že se k nám přijede a vystoupí, takže to určitě zvu na Ivu Bytovou. Mm-hmm.
1: Jaká bude ta neděle?
2: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků, takže oni se nám napíšou na infotabuli, prostě se nám zapíšou na nedělní program nebo do programu Písně na cestu a můžou nám zahrát pár písní prostě na rozloučenou, takže určitě stojí za to vydržet do neděle. Což je hezký vlastně, že nám píšou i teď jako i vystupující, že by přijeli zahrát jenom na tu neděli. Já říkám, jako můžete, ale spíš budeme rádi, když přijete na festival a napíšete se na místě, jako že to je hlavně pro návštěvníky a ne úplně jako pro kapely zvenčí.
3: Jo, přejtujeme si hlavně teda nástroje a pár písní do kapsy a rádi si vás určitě poslechneme.
2: Já bych ještě rád zmínil z té soboty určitě severní nástupiště, kapelu z Prahy, městský trampik country, léto s Monikou, Petra Linharta, anebo podcast Redneck a Beneš, což je vlastně Matěj Schneider z Voxpotu vlastně, který má tenhle svůj podcast a věnuje se vlastně nějaký současný atmosféře a v Americe vlastně ve Spojených státech.
1: No, už jste mi to lehce vyzobli, jak se říká, ale máte mezi těmi letošními interprety opravdu někoho, o kom stojí za to říct, hele, toho musíte slyšet?
3: No celá folkovka, to je jasný.
2: My to nikdy, jako vlastně fakt my nikdy nemáme, jako že to jedno jméno, protože se to jako liší, no. Za mě, za nikoho by to mohlo být Midi lidi, za mě to může být Člověk krve a severní nástup ještě, nebo i Daddy Young, prostě všechno jsou tak úžasný kapely.
3: No já si myslím, že právě v tom je specifická ta folková Lipnice, že ta dramaturgie, ten program je vlastně tak jako ucelený a tak poskládaný, že to dává smysl a ten celek vlastně na sebe i navazuje, takže to je, vlastně ta folkovka je v tomhle jako nádherná, takže vlastně celý festival od začátku do konce, jak jedno jméno, mohl, jako vyjmenovat to můžeme, což jsme tady tak nějak udělali, ale stojí za to vlastně celý ty tři dny, tak...
2: My jako, já říkám, my nikdy nemáme jako vyloženě headliner, a vždycky říká, kdo je headliner?
3: Nikdo.
2: No, pro mě je to třeba Procházka Lipnicí, jako.
1: A že folkovou Lipnici prostě musíme a chceme zažít. Tak neváhejte a už 11. září vyražte na folkovou Lipnici. Jsou ještě lístky a je to festival pro celou rodinu, možná i pro seniory. I o tom si budeme povídat.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni vás zveme na třetí ročník Folkové Lipnice a dostáváme se k tomu vlastně za hlavním organizátorem Rostislavem Šímou a taky Anetou Jarošovou, že vlastně tenhle festival je takový mezigenerační. Tam se potkávají babičky, vnoučata, rodiče, děti. Jak se vám to podařilo udělat tenhle mix, který ve výsledku funguje v dokonalé harmonii?
2: No, to je přesně to, my jsme nemuseli dělat nic.
3: Nic. To samo.
2: Jo, tak je to tím, že přesně tam přijedou prostě návštěvníci z těch 80. let a za tu dobu už uplynulo řadu let a už mají prostě děti a vnoučata, takže se prostě stane, že tam vyrazí všichni, no.
3: Já si myslím, že se to prolíná právě tím, že navazujeme na nějakou historii, tak jako přirozeně, a ta alternativní folková dramaturgie vlastně na osloví mladší generaci studenty a ty vnoučata a vlastně i ty rodiny a ten prostor jako nabízí právě to, že tam všichni se můžou tak hezky volně pobíhat a pohybovat, že i ty rodiny tam mají ten prostor s těma dětma.
1: Mně se moc líbilo, když jsme se tady povídali během písniček a já říkám, no a tak nechtěli byste se vrátit do těch 80. let, kdy tam bylo těch 5000 návštěvníků. Jak jste se na mě oba dva podívali takovým pohledem, no to se zbláznila. To vlastně není váš cíl. Vy chcete tenhle malý, milý festival o nějakých 500 lidech a s tím jste spokojeni.
3: Ano, ano. Jo, proto máme limitované množství lístků.
2: Jo, takže rozhodně bych se ani nechtěl vracet teda do těch 80. let. Jako.
3: No to taky ne, no, politicky určitě.
1: No to ne, to vůbec.
2: No ale jako, myslím jako vůbec jako pořadatelské řešit schvalování, jestli tenhle písničkář může vystoupit s těmahle písněma a podobně.
1: Nebylo to jednoduché.
2: Rozhodně ne, jako v žádném případě, nejenom nějakým počtem návštěvníků.
3: Ani tím počtem, no.
2: Ale tohle to jako ne, rozhodně ne.
1: Takže 500 lidí, strop, kde si, a vůbec můžeme si ještě koupit lístky na Folkovou Lipnici, nebo už je vyprodáno?
3: No pár jich tam ještě je, takže určitě neváhejte, jestli chcete dorazit, tak, tak bych to udělala hned.
2: Lepší asi v předprodeji, my pak jako už to budeme prostě brzdit, na místě ještě budou stopenky, ale jsme radši, když si ty lidi koupí i lístky v předprodej, ať my jsme na ně jako připravení, protože prostě když si koupí za poslední 3 dny jako 200 lidí lístky, tak to je jako, to se nám pak ještě těžko jako připravuje na nějaký takovýhle prostě počet, jo, takže jsme rádi, a dneska to tak je, prostě lidi kupují ty stupenky na poslední chvíli, jo, takže jak říkáme s organizátory, před ještě týden před festivalem jsme v mínusu stavky 1000 a to se teprve pak, to se ten poslední týden jako opravdu nespí dobře.
3: Jo, myslete na nás, jsme velmi malý produkční tým, takže když si koupíte lístek ještě dneska, tak s váma můžeme počítat, ale samozřejmě přijeďte a na místě budou taky. Tak,
1: No a kde si ty lístky můžeme koupit v tom předprodeji? To je možná důležitá informace.
2: Předprodejce je Boom Events. Boom Events, na Boom Events koupíte vstupenky na celý festival i jednodenní. V rámci toho je i vlastně z té stupenky v ceně je parkování i stanování, takže to vlastně koupíte najednou, nemusíte ještě řešit, jestli budete platit za parkování a podobně, prostě si koupíte stupenku a přijedete za námi.
1: No jo, a další důležitá otázka.
3: Odkaz najdete na www.folkovalipnice.cz.
1: A tam najdeme i kompletní program.
3: Ano.
1: Děkuji. No tak to je nádhera, všechno na jednom místě. Rostě otevřel další zásadní otázku, kterou návštěvníci v dnešní době řeší. Když tam pojedu autem, zaparkuju v klidu, nepůjdu

0: Jo. Kdo přijde dřív, tak může stanovat pod hradem. A kdo přijde později, tak bude stanovat s výhledem.
1: S výhledem.
0: Nádherným výhledem na krajinu.
1: A na hrad.
0: Na hrad. Mm. Mm.
1: Ono totiž taky na Lipnici najít jako místo na stanování, kde je všude všechno z kopce, tak to taky jako není úplně
0: jednoduché. Rovina to není, jo, ani na jednom místě.
2: Tak zase jsou si pak ve stanu ty lidé tak nějak lidsky blíž, když se nakoulí. My budeme pokračovat za pár minut do poledním rozhovoru. Zůstávejte s námi. Tohle je Lešek Semelka.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Třetí ročník Folkové Lipnice začíná už 11. září a pokračovat bude až do 13. září. Hosty našeho vysílání jsou hlavní organizátor Rostislav Šíma a taky produkční Aneta Jarošová. Je podle vás pro ty samotné návštěvníky důležitá ta hudba nebo ta skutečnost, že jsou najednou na festivalu, vystoupí z toho běžného života, jsou najednou spolu a možná jsou i tak trochu víc sami sebou?
2: Určitě to, že přijedou a jsou pospolu, že vlastně oni tak jako vystoupí z toho každodenního života a můžou se jako přiblížit k těm lidem, kteří jsou hodně podobný nebo stejný a vlastně tak nějak se dají jako dohromady a vlastně ta hudba je jakoby spojuje, takže ten element té hudby je tam hodně důležitý, ale ta pospolitost, vlastně ta atmosféra, to prostředí, který tam hodně, jako ho to hodně řešíme a dáváme ho dohromady tak, aby to mělo takový přirozený a příjemný, klidný a hodnou náladu a atmosféru, aby se tam ty lidi cítili dobře, tak vlastně to jim tak jako vytvoří ten základ toho, že tam tak jako pospolu můžou hrát a zpívat.
3: No, já na to musím navázat tím, že se mi líbí třeba, když si vzpomenu na ten nultej ročník, nebo na ten první ročník, tak když teď tam vidím jako toho člověka po třech letech, jo, a vybavím si, jak tam přijel ten první ročník, jak sotva pozdravil, to možná to byl návštěvník, teď než to byl dobrovolník nebo návštěvník, ale to platí prostě pro návštěvníky i pro dobrovolníky. Často jsou to jako lidi, kteří jsou jako

0: introverti, kteří nejsou nějak takový jako průbojný. No a pak večer, prostě tam večer u ohně zpívají ty folkové písně a já úplně koukám, nebo teď po třech letech hned přijde a už se hlásí a tak. A to, to mám na tom strašně rád, že jako, jako ty lidi nemusí být nějaký exhibicionisti, ale to, jak je jako otevřou ty písně, ten festival, ten program, a tak, tak to je jako důležitá věc, co musím prostě jako zmínit, a takhle jako, když to teď reflektuju, tak, tak vidím ty lidi a tváře jich jako večeru toho ohně přesně jak zpívají a na začátku měli problém prostě říct slovo. Jako,
1: jo, no. Je pravda, že hodně introvertů vlastně přijíždí sami na ten festival a pak vlastně se vytváří ta skupinka a to v tom je vlastně to písničkářství velmi specifický a hrozně krásný. Já to mám moc ráda, no.
2: No, konec konců tenhle týden je týdnem duševního zdraví. Takže my vlastně v rámci toho našeho duševního zdraví můžeme vyrazit na folkovou Lipnici a užít si několik dnů bez mobilních telefonů. A to mě pověste, děje se na folkové Lipnici to, co na klasických festivalech, že hromada rukou je ve vzduchu s tím mobilním telefonem a natáčí. A nebo naopak tady opravdu jsme tady a teď a vnímáme jenom tu muziku.
1: Já zase vybavuju, tak ne, nevytahuju.
0: Jako určitě zase říct, že tam jako nikdo není s telefonem, to úplně jako asi nemůžu tak říct radikálně, ani jim je nezbíráme do krabičky ty telefony, ale jako, no, určitě to není, že by ty lidi byli jako nějak na telefonu a všechno si točili a spíš mi přijde opravdu, že to se snaží jako prožívat a že si to všichni jako uvědomujeme, že prostě přes ten rok, kdy jsme pod nějakým jako tlakem a všechno musíme sledovat a bejt u všeho a ta pozornost se strašně tříští, tak tady jako soustředěná právě do toho vystoupení, do těch vystoupení písničkářů a do toho festivalu. No.
2: Co bys, ano.
1: No, pardon, já jsem jenom chtěla doplnit, že vlastně ty písničkáři, oni jako vás vtáhnou vlastně do toho, do těch slov, že si to člověk jako může jako fakt jako do toho vplynout a nechat se v tom rozpustit.
0: Ale ne každý to vlastně umí. Jsem si vzpomněl na takovou příhodu, že mi letos někdo vyprávil, že tam přijeli Spartu a s nima přijeli jako nějaký ještě další lidi. A ty říkali, tyhle, to je hrozně tady všechno pomalý, tyjo, tyjo, tady to je jako, to je takový potichý všechno prostě. A nebyli na to zvyklí, že jo, prostě, no. Nečekali to.
1: Jo, ale tak jestli si chcete odpočinout a vlastně se zaměřit na to mentální duševní zdraví, tak určitě Volková Lipnice je nějaký nástroj a čas, který můžete strávit sami se sebou, ale i s tou skupinkou těch písničkářů a hudebníků a spisovatelů a divadelníků a architektů a umělců a grafiků
0: a filmařů.
1: A velmi široká sorta lidí tam přijede a nás, s náma taky můžete být.
2: Já věřím tomu, že se na to všichni teď najednou tak ještě jako víc těšíme. Pojďme v samotném závěru připomenout webové stránky, aby jsme si udělali i my program, kdy vyrazíme, co všechno chceme vidět.
1: Tak naštivte www.folkovalipnice.cz, to tam naleznete odkaz na předprodej, harmonogram, na stáhnutí, line-up a další informace o festivalu, pokud by vás to zajímalo.
2: O třetím ročníku Folkové Lipnice jsme si v úterním dobrém dopolední povídali s hlavním organizátorem Rostislavem Přímou a taky produkční Anetou Jarošovou. Já vám moc děkuju, ať si ten třetí ročník opět vydaří přesně podle vašich představ a všichni odjíždějí s úsměvem a písní na rtu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou,
0: děkujeme.
3: Hosté Hely Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Evakuovaní se můžou vrátit do budovy. V kulturním domě si žďárští prohlédnou nákresy nové podoby okolí. Tenistku Noskovou čeká ve čtvrtfinále US Open zápas s obhájkyní titulu Sabalenkovou. Dnes bude jasno jen s malou oblačností a teplotami do 31 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré poledne. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. Ti se postupně vrací do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Architekti dnes představí obyvatelům Žďáru nad Sázavou budoucí podobu parku u kulturního domu. Město připravuje rozsáhlé změny. Mají přibýt stromy a keře a celé prostranství se má víc lákat k pobytu. Potřeba bude přitom hodně vody. S tím podle vedoucího odboru strategického rozvoje a investic Jana Prokopa pomůže dešťovka ze střech domu kultury.
3: Tu dešťovou vodu budeme využívat v sezóně na splachování toalet a vlastně v té mimo sezóně domu kultury, ale v sezóně letní budeme vodu využívat pro zálivku zde místních především dřevin.
1: Setkání začíná odpoledne v 17:30 přímo v kulturním domě. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky více prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialogue. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
4: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
5: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojářských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
6: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala. Připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
1: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siniakovou, která se ve dvojici s Američankou Tausendovou utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová-Melicharová-Martinezová. A 6 zápasy začne večer fotbalová Liga mistrů. Na úvod ligové fáze se mimo jiné střetne AEK Athény s Lineckým Laskem, za který může nastoupit záložník Krištof Daněk. Slavia do soutěže vstoupí ve čtvrtek.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je aktuálně 27 stupňů, v počátkách hlásí 26. Dnešní nebe bude jasné jen s malou oblačností. Zafouká mírný vítr jižních směrů. Na teploměru naměříme až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Pelhřimově se vyhněte Křemešnické ulici, stala se tam nehoda auta a nákladního vozidla. A pozor dávejte na čerstvou nehodu na dálnici D1 na 108 km a půl. Ve směru na Prahu v levém jízdním pruhu se tam srazila 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdare se jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99, no a udělejte někomu radost, pogratulujte k svátku, k narozeninám, pošlete písničku. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04, začněte nejdřív slovem píseň, udělejte mezeru, pak krátkou zprávu, a taky jsme na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Dlouho žije osel. Proč se ptáš? Není ti dobře?
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. No já už tady mám první přáníčko. No a je to na písničku Sedm žlutých kamínků. A kdo pak si to přeje? Je to Milena. No a vidíte to tak. Sedm žlutých kamínků. Mi to nenašla, no tak to, ne, to není normální. Tak jo, už to tady mám. Tak od koho to dáme? Třeba Zlatý orel. Jo, tak jo, je to tam. Sedm žlutých kamínků.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A už tady mám další přání a je to pro Soňu. Prosím o písničku od Chrise Normana Midnight Lady. Je to tady.

0: paní k psychiatrovi a říká: prosím vás, pane doktore, musíte mi poradit s manželem. Víte, on ráno vstane, umije se, oblékne se, nasnídá se, vypije kávu a potom sní ten hrneček od kávy a nechá jenom ouško. No to se teda divím. No víte, ouško je nejlepší.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A v tuhle chvíli volá Martina, většinou z Německa, ale dneska není v Německu. Kde pak si? Ahoj.
3: Ahoj, Jaroušku, my jsme s manželem na své takové svatební cestě, protože letos máme 35. výročí svatby v 1.6. A jsme na třech studních oblíbených tankovat energii na celý rok příští.
2: No to je hezky. Tak natankujete?
3: Vždycky.
2: Vždycky.
3: Vždycky natankujeme. Já už jsem druhý den, ze mě spadl takový jako plášť šedivý a z hnusných pocitů a různých. A jsem úplně nový člověk.
2: To je krásný. Takže tři studně říkáš, tak my tam vyrazíme taky.
3: Určitě.
2: Co zahrajem k té vaší svatbě?
3: No, tu písničku, co jsme se na ní zamilovali, to bylo od Phila Collinse Paradise.
2: Dobrá, písnička je nachystaná, ano, já vám držím palce.
3: Vás moc zdravím a jestli se tady nestavíte, tak já se stavím za vás.
2: Těšíme se. Držím palce, ať ano. Vám to vydrží minimálně dvakrát tolik ještě. Tak jo.
3: Ano, děkuji moc krát a vám hezké léto ještě a podzim začínající.
2: Čau, čau.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Letošní svatováslavská pouť ve Světlé nad Sázavou bude trochu jiná než v předchozích letech. V čem? Řekneme zítra ráno, kdy také navštívíme šatnu třebíckých hokejistů, kteří se zítra v prvním kole Maxa ligy doma postaví táboru. Ve středu doma hraje i Dukla Jihlava, jejím soupeřem od 17.30 bude Frýdek Místek.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A poslouchejte dál, protože na telefonu čeká Hanka z Jihlavy. Ahoj.
3: Ahoj, Jardo. Zdravím tebe i všechny posluchače, co dnes poslouchají tento krásný program. Už asi většina z nich ví, že v neděli zemřel muzikant, zpěvák, herec muzikálovej. V 80 letech Richard Tesařík. Ten se svým bratrem Vladimírem zakládal známý a oblíbený orchestr Jojo Band a byl taková výjimka mezi našimi zpěvákama, že zpíval pouze česky, po českých krajích, i když si myslím, že ten typ muziky by se líbil teda i za hranicema. Takže já jsem výběr nechala na tobě a když dovolíte, tak bych jenom takový krátký vtip.
2: Jsem s ním.
3: Je to v ordinaci, ale v cukrárně, zákaznice. Máte něco bez tuku a cukru? Prodavačka. Ubrousky. Tak a teď to tam prosím tě pust.
2: Tak poslouchej, mám tady dva výběry. Husa v troubě a nebo jedem do Afriky?
3: Pojedem do Afriky třeba.
2: Dobře, tak jo. Je to tam, měj se krásně, čau.
3: Taky, naschle.

0: Vtipy došly, prostě došly, ale mám tady opět jednu radu. Víš, jak v přírodě snadno poznáš, kde je jich? No přece podle orientace solárních elektráren.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A teď tady píše Sonja, Jardo, slíbil jsi mi kulatou. No tak jo, lepší, když jí budeš mít kulatou, jak kdyby jsi měla hranatou.

0: Miláčku, miláčku, co si mám vzít na pláž, abych zaujala ostatní? Zkus lyže.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: No a teď bych vás chtěl pozvat na jednu krásnou akci, kde dělají ryby, jaké jsem nikde ještě nejet. Je to úžasný, fakt jo, doporučuju. No a je to akce Rybí hody v Jiříně, tady u Jihlavy, u Vyskytné u Jihlavy, tak tam je Jiřín, jo, a tam bude, prosím pěkně, v sobotu od 13 hodin parádní akce. Co tam všechno můžete si dát? Třeba, já nevím, smažený kapr, pstruh na grilu, jiřínský popcorn, uzený pstruh, uzený kapr, rybí polívka, no a další speciality, ale oni to tam mají včetně vepřového, když nejíte jako třeba rybu, jo. No, tak si dáte steak nebo klobásu, no. Hraje tam výborná kapela Duo Alex a Blanka, no a vstupné je zdarma. No a mediální partner je Český rozhlas Vysočina. Přijďte, bude to pecka. No a tady mám další přání. Jardo, prosím o písničku Modrázem od Petra Reska. Díky, Petr.

0: Na velké party přijde chlapec k dívce a povídá: ahoj, hele, s tebou nikdo netančí, co?
1: Ne, netančí. Tak to bys mohla pozbírat prázdný flašky a špinavý talíře, co?
2: Písničky pro Vysočinu.
0: Na vaše přání já mám tady další. Jardo, milujem se čím dá víc, ale fakt, můj Lojzík je úžasný chlap, tak mu pošli tuhle písničku a vyřiď mu, že ho moc miluji. Slávka z Pelhřimova, to je

0: V dnešním spotřebitelském testu jsme zavítali do koupelen stovky českých žen. Ptali jsme se, jaký preferují vlasový kondicionér. Výsledek vás možná překvapí, protože ani v jednom případě nám nebyla sdělena konkrétní značka. Výkřiky žen začínaly větou "Kdo jste a jak jste se sem dostali?"
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky, jak jinak než na vaše přání. A já tady mám další přáníčko. Jardo, máš tam dvě lahve vína? Hele, já tady mám akorát sklenku vody. A tu už mám poloprázdnou, neboli poloplnou. Ale vím, kdo má dvě lahve vína, bude to Marek Ztracený. Ale nevím, jestli náhodou ty dvě lahve vína nemá Zdeněk Golda. No, až nejpopulárnější cigán v celé České republice. Tak ten mám dojem, že má ty dvě lahve vína. Tak za ním, běž za ním.

0: Vychází žena z koupelny a říká manželovi: oholila jsem se. Víš, co to znamená, viď? Jo, vím, že se ucpal odpad.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a ta písnička Dvě láhve vína od Marka Ztraceného byla taky pro Slávka Trupla, který jí má strašně rád. Tak Slávku, poslouchal jsi dobře, no to mám radost. No a pro Jirku bude písnička Stánky od Brontosauru.

0: Tak vy všichni tady na pooperačním pokoji teď poslouchejte, co vám řekne pan primář. Tak pane primáři, podívejte se, teď se nikdo ani nehněte. Sestra zavolá na můj mobil a kdo ucítí v břiše vibrace, zvedne ruku.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A na telefonu čeká pan Vítek Střebíček. Krásný den.
3: Krásný den všem přátelům tohohle rádia. A písničku bych chtěl nechat zahrát pro manželku, pro maminku, pro Vítečka, který cestuje do Brna, do školy. Pak by to bylo pro paní Slávku Střebíče, pro Kvajzrovi do Opatova, bábičku a dědouška a pro Slobodovi do Předína, taky bábičku a dědouška. Můžeme to pustit, tady to nezdržujeme.
2: Jasně, bude to Leonard Cohen, písnička Everybody Now a vám přeju krásný den.
3: Krásný den tež vám.
2: No a já už se s váma rozloučím. Mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. s vámi v písničkách pro Vysočinu Jarda Hypochondr.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Nové Město na Moravě bude mít přímo v nemocnici novou ordinaci pediatra. V Kladně hasiči dohašují požár supermarketu. V Havlíčkově Brodě se chystá charitativní basketbalový zápas pro tamní nemocnici. Dnešní den bude jasný s teplotami do 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Novoměstská nemocnice bude mít novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinovat v ní začnou lékaři od začátku října. Aktuálně nemocnice přijímá pacienty k registraci.
5: V nové ambulanci budou lékaři ordinovat ve všechny všední dny, kromě úterý, a provozní doba bude rozdělená na hodiny pro nemocné a pro preventivní péči. V případě navýšení kapacity se ordinační doba rozšíří na 5 dní v týdnu. Péči o pacienty budou zatím v ordinaci zajišťovat celkem 4 doktoři. Děti tak vždy někdo ošetří i v době dovolených. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Hasiči dohašují požár supermarketu ve středočeském Kladně. Oheň podle předběžného odhadu způsobil škodu za 120 milionů korun. U požáru od půlnoci zasahovali desítky hasičů s pomocí výškové techniky. Při požáru nebyl nikdo zraněný, pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Bakalář.
6: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
4: Proč začalo hořet, není zatím jasné, zjišťují to vyšetřovatelé. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Budapešť má v úmyslu pokračovat v dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila.
0: Sport.
4: V Havlíčkově Brodě dnes profesionální basketbalistky odehrají přátelský charitativní zápas. O 6:30 večer proti sobě v hale na Ledecké ulici nastoupí týmy z Hradce Králové a Brandýsa nad Labem. O přestávce bude charitativní dražba drezu a míče. Výtěžek půjde hematologicko-transfuznímu oddělení Brodské nemocnice.
7: Jelikož jsme oba týmy vlastně z nejvyšší ženské ligy, tak už vlastně se teď zaměřujeme na dobrý vstup do sezóny, aby jsme se sehráli.
5: Vysvětluje basketbalistka Natálie Vlachová, že vedle charitativního rozměru akce si všechny hráčky rovnou zatrénují při přípravném zápase.
8: Za 14 dní nám začíná mistrovská sezóna a i ten přípravný charitativní zápas dneska s Brandýsem nad Labem, tak pro nás to je dobrý, že i si zahrajeme jako kvalitní ligový zápas.
5: Podle prezidenta klubu Hradecké Levice Miroslava Bolejníka jsou ale hráčky zvyklé i na lehčí zápasy za účasti dětí. I ty jsou součástí basketbalového kempu v Havlíčkově Brodě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: V Pelhřimově je 28 stupňů, ve Vatíně 27. Dnešní nebe bude jasné jen s malou oblačností. Zafouká mírný vítr jižních směrů. Na teploměru naměříme až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor na 108. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Stala se tam v zatáčce nehoda vozidel.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také Mr. Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Uhum. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuje, jak dneska před elektrou, jak koně. Tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijď, no a tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit. No a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlině, v té, co je nad náma, opatrujíš to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálů, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako hodně jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
1: Ano.
0: Už 680?
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky uklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči. Takže to si pamatuju. Já jsem teda ty no ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár lidí mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, ukloní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: metrů, což je takový minimum. Říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny. Tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
1: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, dlouhou věkost u vás, myslím, u těch orchestrů a u toho.
0: Jo, tak tam to je dobrý.
1: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
0: Všichni.
1: Takže se všichni vzájemně znáte.
0: Ano.
1: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
0: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostního orchestra Karla Vlacha. Jo? To, když ten je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
1: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu a potřebujete to vlastně ještě vůbec?
0: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu a nebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
1: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
0: No jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
1: Dneska už jste cvičil?
0: Jo, ráno jsem si zahrál.
1: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
0: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
1: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti. A já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Mm-hmm. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nezaměstnaných je na Vysočině přes 14 tisíc, počet roste. Německá policie dopadla muže podezřelého ze sabotáží na energetické síti. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open čtvrtfinálový zápas proti světové jedničce Sabalenkové. Noc bude jasná a bez deště, zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nezaměstnanost v srpnu na Vysočině vzrostla na 4,2%. Ke konci měsíce evidoval úřad práce v regionu přes 14 tisíc lidí bez zaměstnání. A to i přesto, že souběžně za uplynulý měsíc přibyla volná pracovní místa. Pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce Lenka Nováková.
2: Srpen znamená nejen konec prázdnin, ale také postupný nárůst počtu nových absolventů v evidenci úřadu práce. Jejich počet tradičně vrcholí v září, současně v srpnu nemalá část uchazečů nachází uplatnění ve školství v souvislosti se zahájením nového školního roku.
0: Lékaři Jihlavské nemocnice využívají při zákrocích mechanickou srdeční podporu. Cévním přístupem zavádí do srdce takzvanou impelu. Jihlavská nemocnice je jediná na Vysočině, která přístroj využívá. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové jde pouze o dočasnou podporu při náročných situacích.
3: Impela je vlastně speciální malá srdeční pumpa, která dokáže během náročného kardiologického zákroku dočasně podpořit činnost srdce. A lékaři využívají hlavně u pacientů, kterých je potřeba během intervenčního výkonu zajistit dostatečnou podporu srdečního výdeje, a pro pacienta tak může znamenat větší bezpečí při zákroku, který by pro jeho srdce představoval výraznější zátěž.
0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřeneckého fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Hermanský.
4: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly, a tak budeme postupovat i nadále.
0: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Poríní Vestfálsku, nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzávěře. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Sport. Tenistka Linda Nosková zabojuje večer o postup do semifinále US Open. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka ale bez ohledu na to vyzdvihovala kvality české soupeřky.
5: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
0: Souboj Noskové se Sabalenkovou začne krátce po půl šesté českého času. Po 8 hodině zabojuje Kateřina Siniaková o postup do semifinále čtyřhry. Ve dvojici s Američankou Tausendovou se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová, Melicharová, Martinezová. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích je aktuálně 29 stupňů, v Dukovanech 28. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne a večer začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na kilometru 165 dálnice D1 ve směru na Brno máme hlášené odstavené porouchané vozidlo. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po 14. hodině a opět taky letní teploty, však léto ještě taky neskončilo, aspoň tedy to astronomické. My vás za chvíli naučíme dělat kynutý česnekový koláč. Tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář a pekař Josef Maršálek. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Karel Zich dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč původně od paní Jany Jankujové z Olomouce. My vás naučíme teď zmíněný recept dělat s kuchařem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, no ale právě porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtěška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a Josef Maršálek. U přípravy asistoval jako vždy kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu, neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka. Abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme, určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejest tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyto kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete taky na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě taky původní recept od paní Jany Jankujové z Olomouce. A v neděli si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiš. Tak si nás nalaďte i v neděli, jsme Český rozhlas Vysočina.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tuto sobotu vás zveme do Přebyslavy, protože se tam koná každoroční přehlídka mlékárenských produktů z Vysočiny, ale taky z dalších koutů České republiky. Budete tam moci jak ochutnat kvalitní suroviny z Vysočiny, tak se podívat i na nejrůznější další výrobky, které můžete taky rovnou třeba na místě ochutnat. No a k tomu tam bude i doprovodný program, takže se rozhodně nudit nebudete. Navíc tam bude celkem 20 vystavovatelů od těch největších producentů až po drobné místní farmáře. Zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Letošní svatováslavská pouť ve Světlé nad Sázavou bude trochu jiná než v předchozích letech. V čem? Řekneme zítra ráno, kdy také navštívíme šatnu třebíckých hokejistů, kteří se zítra v prvním kole Maxa ligy doma postaví táboru. Ve středu doma hraje i Dukla Jihlava, jejím soupeřem od 17.30 bude Frýdek Místek.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte dobré úterní odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Žďárský hřbitov na Zelené hoře má nového strážného anděla. Na vsypové loučce se rozpadá letitá dřevěná skulptura. No a náhradník už vyčkává u obřadní síně. Na místo se ale dostane až za několik měsíců. Musí totiž ještě vyschnout.
1: Křídla, takový fakt decentní anděl bez tváře, ale působí to vlastně tak nějak klidně a velmi pěkně.
2: Určitě.
1: Před námi místnost pro pozůstalé.
2: Váží kolem 100 kg, je z dubového dřeva. Vlastní to tělo a část křídel je udělaný z jednoho kusu. A zbytek těch křídel je ze stejného dřeva a je to v podstatě přilepené nějakým polyuretanovým lepidlem.
1: Tady vidíme takovou rýhu, jinak bych měl pocit, že to je opravdu třeba z jednoho kusu dřeva.
2: Vysychat bude minimálně do podzimu a ideálně bychom ho asi rádi až dali na jaře, ale budeme vidět, buď to dáme v tom předušičkovém čase na místo, a nebo až s vhodnýma klimatickými podmínkami na jaře. Bude záležet na tom, jak to bude vysychat, jaké bude počasí na podzim.
1: Vysvětluje mi provizorní umístění anděla Miloslav Dvořák, který má na Žďárském městském úřadě na starosti pohřebnictví.
2: Nic by ani nevadilo, nechumilý jsem, takže aspoň by si zvykala socha na ty drsnější podmínky tady.
1: Po naší levé ruce, poutní kostel na Zelené hoře, my ale jdeme po naší pravé ruce. To je vsypová loučka.
2: To mělo znamenat asi panu Marii nebo prostě nějakou smuteční skulpturu. Byla tady drahné roky, byla pěkná určitě.
1: Od zvrchu popraskaná, vlastně tady už jsme vlastně v dutém dřevě.
3: Tady gradace materiálu je opravdu velká, proto jsme se posunuli k tomu, že jsme objednali novou dřevěnou sochu a věříme, že lidem i v jejich zármutku, těm, co navštěvují hřbitov, takže aspoň trochu potěší.
1: Dodává mluvčí města Blanka Sobolová. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po půl třetí posloucháte Dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Kdo jezdí na okraji Žďáru na Sázavou kolem továrny Tokos, mohl si v posledních měsících všimnout opravené krajní budovy s novým nápisem Galerie Sýrkárna. Písmeno I v názvu nahrazuje zápalka, protože v těchto místech se před 200 lety vyráběly sirky. Nejnovější proměnou prošla část Tokosu nedávno, stal se z ní prostor, kde se o svou sbírku obrazů, především krajinomaleb, nově dělí ředitel Tokosu Vladimír Chládek s návštěvníky Galerie Sýrkárna.
2: To, co je tady v úvodu, to je vlastně expozice o historii firmy a je tady ta historie od sýrkárny Rafaela Hochnera až tu nedávnou minulost do roku 25.
3: S ředitelem firmy, panem Vladimírem Chládkem, sedíme v galerii Sýrkárna.
2: Je to nejstarší objekt, kde se začalo podnikat už před více jak 200 lety. Od roku 1855 tady fungovala sýrkárna až do roku 1913. Proto jsme tu galerii nazvali Sýrkárna. Po roce 1920, kdy to koupil Jaroslav Josef Rousek a začal tady vyrábět železářské zboží, vysací zámky, kování a podobně, ten dům oni potom v roce 1926 po požáru zvedli do patra, takže dnešní podoba té budovy je vlastně přesně 100 let stará letos.
3: A teď k historii té vaší sbírky, protože to jsou vaše obrazy.
2: Asi z 88% jsou moje a zbytek patří firmě Tokos. Ta sbírka vznikala od roku 2014, kdy jsem propadl umění, když jsem zjistil, že existuje trh s uměním, což jsem do té doby netušil, protože když já něco dělám, tak všechno pořádně, tak toho nakonec bylo tolik. Domů se mě to nevešlo, do kanceláře taky ne, tak by bylo dobré to někde pověsit a asi i ukázat lidem, ne? Proč bych se na to chodil koukat jenom já?
3: Řídil jste se při vytváření té sbírky svým názorem?
2: Kupoval jsem to podle toho, jak se mi to líbí.
3: Tamhle máte na stěně seznam.
2: To jsem se inspiroval v Havlíčkově Brodě, kdy jsem viděl počištěné rolety. Takže všechna okna, co tady jsou, tak mají rolety a na těch roletách jsou seznamy malířů.
3: Jak se dívám na ty letopočty? To jsou hlavně díla z přelomu 19. a 20. století. Hodně jsou to krajinky, ale občas i nějaké to zátiší nebo akt.
2: Když jsem to začal sbírat, tak samozřejmě byli to hodně krajináři, protože mně se ta krajinou malba líbí, tak to tady převažuje a najdou se tady i malíři Vysočiny.
3: Kolik je tady obrazů? To vypadá opravdu jako...
2: Stovky.
3: Stovky, tak stovky, jsem to odhadla.
2: Stovky obrazů tady visí. Jediná nevýhoda té expozice je, že je to docela hodně věcí a chce to si udělat čas a zakoukat se. Tady kdysi býval sklad zbraní lidových milicí. Do toho jsme se museli probourávat i autogenem, protože ty stěny jsou obloženy ocelovými pláty, tak to byla jako zajímavost.
3: Vstoupáme do patra.
2: Právě jdeme po 100 let starých původních schodech a co tady lidi obdivují, je vlastně původní střecha, ten krov. Tady je takový ten trochu velkorysejší prostor v patře ještě. To je citát, který jsem použil, který mě přišlo, že vyjadřuje ty moje pocity, že umění nemůžete vlastnit, umění vlastní vás. Je to jako, když se zamilujete. Ten citát se mi líbil, tak jsem ho tady nechal nalepit na zeď.
3: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Doplním z Českého rozhlasu Vysočina ještě, že nejbližší termíny k prohlídce bezbariérové galerie Sýrkárna jsou zítra a taky tuto neděli odpoledne, no a potom každou středu a v neděli taky v říjnu.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: fakta tajemství.
1: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme krátce po 3:15 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: S námi je taky meteorolog Petr Hruška, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a s námi je taky stále letní počasí, ostatně taky léto ještě neskončilo, takže se není co divit, jak vysoko jsou dnešní teploty.
2: Ano, ano, teploty jsou velmi vysoko na tuto roční dobu, většinou máme 29 až 31, Havlíčkův Brod se už blíží 32 stupňům Celzia a hlavně v podstatě na všetkých staniciach jsou prekonané dnes teplotné rekordy zase, ještě nebylo v minulosti v tento deň konkrétny 8.9.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám totiž nabízíme její takové situace, ve kterých se na silnicích často chybuje. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny a dnes si budeme povídat o tom, jak je to s předností při najíždění do prostředního jízdního pruhu.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si ve stejném čase povíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v řidičské abecedě to, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu. Tak nás poslouchejte i dál, teď vám přeju dobré úterní odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V jihlavských ulicích by mohlo přibýt skoro 140 dobíjecích bodů pro elektromobily. V Národním parku Šumava je kontaminovaných 1000 tun zeminy a sudy s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace začne na konci měsíce. Hygienici v létě našli 14 pochybení na letních táborech a ve stravování. Noc bude jasná a bez deště. Zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nové dobíječky pro elektromobily by měly vzniknout na jihlavských sídlištích. Magistrát teď jedná se soukromou společností o zřízení celkem 136 dobíjecích bodů ve 12 lokalitách. Firma by je provozovala minimálně 10 let.
5: Soukromá firma, která chce dobíjecí body postavit a provozovat, teď bude jednat s energetickou společností o připojení stanic do sítě. Záměr už schválila majetková komise města. Podle přijatých podmínek bude společnost hlavě platit za každý bod nájemné 35 korun měsíčně. Finální dohodu bude muset ještě potvrdit zastupitelstvo. František Jirků, Český rozhlas.
3: V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami jako rtuť nebo arzen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na problém podle něj upozorňuje studie už v roce 2023.
6: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
7: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
6: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. To předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popírá.
8: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne. Nevěděl.
6: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Ministerstvo na konci měsíce začne se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Krajští hygienici za prázdniny zkontrolovali přes 130 letních táborů. K tomu také 8 stravovacích provozů. Celkem odhalili 14 pochybení, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
9: Nejčastější odhalené nedostatky se týkaly zdravotní dokumentace jak účastníků, tak i osob pracujících s dětmi. Dále jsme zjistili chyby v ubytování, například nevhodné uložení osobních věcí ve stanech, nebyly izolovány od zeminy, nebo chyběly nepropustné podložky na patrových postelích.
3: V červenci a srpnu také provozovatelé táborů na hygienu v 5 případech hlásili zažívací potíže, pravděpodobně virového původu. Onemocnilo více než 200 dětí a někteří vedoucí. Sport. Čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12., ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší Univerzál a rodák z Jihlavy Patrik Indra.
10: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. Prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
3: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku. Ze základní skupiny postoupí 4 týmy a svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dál utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
4: Počasí.
3: V Pelhřimově je právě teď 29 stupňů, v Hubenově 30. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne a večer začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na 165. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Počítejte s tím.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dobré úterní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Volební lístek, který si můžete načíst mobilem. Taky taková novinka čeká letos některé voliče při podzimních volbách. QR kód na lístcích má pomoct hlavně nevidomým a slabozrakým. Tisknou je už teď v Břeclavské tiskárně, kam se vypravíme zhruba za čtvrt hodiny.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Konopí pomáhá proti chronické bolesti. Má ještě další pozitivní účinky?
1: Konopí se poměrně intenzivně zkoumá a potvrzují si pozitivní účinky. Nejen jako úleva od bolesti, ale také třeba od spazmu. To jsou křeče, stažení svaloviny, například u roztroušené sklerózy, jiných neurologických onemocnění nebo i po úrazech s poraněním míchy, nervu. Docela hojně je využívané v kožním lékařství, ať už u ekzému a různých dermatóz, kde pomáhá odsvědění, v podobě masti a oleju pokožku vyživuje, působí protizánětlivě, nebo u drobných poranění, kde působí hojivě.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte Český rozhlas se Vysočina a teď hokejoví fanoušci pozor. Ve středu startuje nová sezóna Maxa ligy a na domácím ledě se představí Dukla Jihlava i Horácká Slavia Třebíč. V prvním utkání sezóny přivítá Dukla Jihlava v horácké multifunkční aréně tým HC Frýdek Místek a Horácká Slavia Třebíč zase na ledě KHNP arény tým HC Tábor. Takže přijďte podpořit hokejisty a vytvořit tým pořádnou domácí atmosféru hned na úvod sezony, která začíná už zítra, zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Letošní svatováslavská pouť ve světle nad Sázavou bude trochu jiná než v předchozích letech. V čem? Řekneme zítra ráno, kdy také navštívíme šatnu třebíckých hokejistů, kteří se zítra v prvním kole Maxa ligy doma postaví Táboru. Ve středu doma hraje i Dukla Jihlava, jejím soupeřem od 17.30 bude Frýdek Místek.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého úterního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Břeclavské tiskárně už mají vytištěné téměř všechny volební lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je zatím přibližně v polovině. Dokončit celou zakázku chce tiskárna do 15. září, aby byl dostatek času rozvést balíky s lístky na příslušné úřady.
1: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby obce zastupitelstva města Olomouc.
2: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně teď vyrábějí volební lístky pro letošní komunální a senátní volby. Spotřebují na ně 800 tun papíru.
1: Což znamená nějakých 15 000 km návinu papíru. Tiskne se rychlostí od 6 až do 7 metrů za sekundu, záleží taky na tom daném formátu.
2: Nejvíc papíru padne na komunální lístky.
3: U těch obecních je to zhruba 13 milionů hlasovacích sad, což je víceméně stejný, jako bylo předtím, protože máme ty stejné okrsky a stejné obvody, ale v těch jednotlivých obvodech je o něco méně politických subjektů a tím pádem je to menší spotřeba papíru.
2: Porovnává s komunálními volbami před 4 lety obchodní ředitel Zdeněk Becker. Po vytištění se archy rozřežou a připraví k další kompletaci.
3: Momentálně máme u Senátu vytištěno a připraveno zkompletováno už zhruba 90% všech těch hlasovacích lístků. U obcí jsme někde zhruba kolem poloviny.
2: Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód.
3: Jsou tam umístěny hlavně proto, aby pomohli nevidomým a slabozrakým voličům.
2: Po načtení QR kódu si mohou ověřit, kterého kandidáta mají před sebou. Novinka přitom podle Zbyňka Ráce výrobu ani spotřebu inkoustu prakticky nezmění.
1: Ne. Je to tak zanedbatelné pokrytí tím QR kódem navíc, že tam nějaké významné navýšení spotřeby inkoustu nebude.
2: Všechny lístky musí být na distribučních místech nejpozději 24. září, aby se včas dostaly lidem do schránek. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavi Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vy posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Je září, ale dnes je to typicky letní den. No ale možná, že už zítra dorazí déšť, což by rozhodně bylo dobře. Pokud by dokonce přišla bouřka, čekala by nás tuhá zima. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Staročeská moudra lidová týkající se zářijového počasí. Co třeba věští podle našich předků zářijové deště? Po vlhkém září o zimé osení se zdaří, praví pranostikář. Nebo také prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. To znamená, že bude úroda a bude dobře i přes zimu, tedy aspoň co se zásob týče. Naopak bouřky v září věští tuhou zimu. Ve starých kronikách jest psáno bouřka v září, sníh v prosinci. Ovšem pakli v září často hrom bije a blízká, příští rok na ovoci hospodář získá. Také se kdysi tradovalo, že i jsou-li v září bouřky, nastane pozdní zima. Ale ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. A zajímá-li vás, jestli v tomto měsíci porostou houby, vězte, že odpověď se skrývá v pár rčeních z dob našich pradědů. Ono se totiž říkávalo třeba, jsou-li v září noci i jasné, i suchy, nebude po houbách ani potuchy. A na druhou stranu, když je vlhko v září, v lesích se houbám daří. No a zítra o vzniku Bible.
1: Bejvávalo.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Sedí slepice s vejcem u veterináře. Sestřička, prosím vás, kdo tu byl dřív? Slepice se zamračí a říká, víte co, tohle fakt ale už není vtipný.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dohrála nám kapela Lucie.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Že batáty jsou sladké brambory, to nás učili ve škole ještě v dobách, kdy málo kdo věděl, jak ve skutečnosti vypadají. Dnes už to ale ví každý a můžeme si je taky kdykoliv koupit. Z batátu je moc dobrá polévka a my na ni máme i recept.
2: Kolem batátů v obchodě většinou projdu bez povšimnutí, ale je to chyba. Dají se z nich uvařit nejrůznější jídla, dokonce i sladká, ale také vynikající polévka exotické chuti. Pusťme se do ní. Ingredience jsou podobné jako na další zeleninové polévky. V kastrolu na oleji opečeme jednu cibuli nakrájenou na kostičky a přidáme mrkev a petržel, oloupané a také nakrájené. Chvíli restujeme a pak vše zalijeme zeleninovým vývarem. Dva velké batáty nebo na váhu asi 700 gramů batátů oloupeme a nakrájíme na menší kostky, které přidáme do polévky. Ta má ve výsledku výjimečnou chuť i díky jablku a koření. Oloupané jablko nakrájené na kostky doplní špetka z kořice, ale koření bude více druhů. Trocha kari, pepř a snítka tří nebo více větviček tymiánu. Kdo má rád pálivé, přidá ještě čili. Dle chuti osolíme a necháme asi 20 minut vařit. Pak vyndáme tymián a zeleninu rozmixujeme do hustého krému. Nakonec vmícháme plechovku kokosového mléka a pokud je to potřeba, dosolíme nebo dokořeníme. Polévka vypadá na talíři velmi efektně, když se ozdobí čerstvými lístečky tymiánu, které stáhneme ze stopky a přidáme ke každé porci vrchovatou lžíci zakysané smetany. Polévka je opravdu dobrá, tak si dejte a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaň, řekla to ministryně Schillerová. Nové Město na Moravě bude mít přímo v nemocnici novou ordinaci pediatra. Německá policie zadržela podezřelého po sabotážních útocích na elektrickou síť. Noc bude jasná a bez deště. Zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
3: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
2: Ke schvolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádří i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Novoměstská nemocnice bude mít novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinovat v ní začnou lékaři od začátku října. Aktuálně nemocnice přijímá pacienty k registraci.
4: V nové ambulanci budou lékaři ordinovat ve všechny všední dny, kromě úterý, a provozní doba bude rozdělená na hodiny pro nemocné a pro preventivní péči. V případě navýšení kapacity se ordinační doba rozšíří na 5 dní v týdnu. Péči o pacienty budou zatím v ordinaci zajišťovat celkem 4 doktoři. Děti tak vždy někdo ošetří i v době dovolených. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Německá policie zadržela 48-letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Informoval o tom deník Frankfurt Allgemeine Zeitung. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západoněmecké elektrárny Weisselweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole.
0: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková bude hrát poprvé v kariéře čtvrtfinále US Open. Wimbledonská vítězka nastoupí po 17:30 proti světové jedničce, Bělorusce Sabalenkové. Večer pak zabojuje o postup do semifinále 4 hry Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou proti španělsko-americké dvojci Bukšová, Melicharová, Martinezová.
0: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je aktuálně 31 stupňů, v Černovicích 31. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne a večer začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody v kraji Vysočina. Plynulý je i regionální úsek dálnice D1. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí.
5: Já mám nalíkají.
6: Jsme z toho ostrudaná. Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
8: Zdravím posluchače.
7: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
8: samozřejmě
7: uvedli?
8: Samozřejmě, jako vždy.
7: Povídej.
8: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ano. Ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista dočista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista dočista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takového, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane. A já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli vím, pan Pousek, co to je?
3: Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
6: naschle.
3: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se. Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, jeli děla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no teď tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no to je výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, ale víš, jak Lojzí, no teprů jsme roh spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, no a nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všetkých stránkách. Který si deň odpovědňa jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? By o mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku, tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čem diví, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza to už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi, jak si rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Klukové, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Ale já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, no ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tedy ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkujeme.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laďku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laďce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě

0: Byli techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
4: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
3: Ano.
4: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
3: Ano.
4: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
3: Tetelej se mraky?
4: Ne, tetelej.
3: Tetelej.
4: Pan Suchý napsal tetelej.
3: No tak to je jako tetelej. Tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
4: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
3: Že by se otelili jako...
4: Tak to ne. To
3: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
4: To je česky řečeno.
3: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
4: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
3: A ty si rád hraješ se slovy.
4: Hraju se rád ze slovy.
3: A kdy tě to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout?
4: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
3: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? No, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já těším
1: se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ministryně financí vysvětlovala návrh rozpočtu na příští rok poslancům SPD. Nezaměstnaných je na Vysočině přes 14 tisíc, počet roste. V Havlíčkově Brodě se chystá charitativní basketbalový zápas pro tamní nemocnici. Noc bude jasná a bez deště. Zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Členové poslaneckého klubu SPD si dnes pozvali kvůli návrhu rozpočtu na příští rok ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Nesouhlasí totiž s navrženým schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle předsedy klubu Radima Fialy budou jednání pokračovat. Pozvat si chtějí také ještě tento týden ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD kvůli obranným výdajům, řekl Fiala.
2: Vznikla-li by situace, že se budou ty peníze dávat jenom tak, to znamená, budou se nakupovat věci předražené, budou se nakupovat jenom proto, aby jsme splnili 2% HDP, tak to podle nás není efektivní a není to ekonomické.
1: Vydávat 2% HDP na obranu je přitom závazek členských států vůči NATO. Česko ho dosud v žádném uplynulém roce nesplnilo. Hnutí ANO se škrty v této kapitole nepočítá. Nezaměstnanost v srpnu na Vysočině vzrostla na 4,2%. Ke konci měsíce evidoval úřad práce v regionu přes 14 tisíc lidí bez zaměstnání. A to i přesto, že souběžně za uplynulý měsíc přibyla volná pracovní místa. Pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce Lenka Nováková.
3: Srpen znamená nejen konec prázdnin, ale také postupný nárůst počtu nových absolventů v evidenci úřadu práce. Jejich počet tradičně vrcholí v září. Současně v srpnu nemalá část uchazečů nachází uplatnění ve školství v souvislosti se zahájením nového školního roku.
1: Krajští hygienici za prázdniny zkontrolovali přes 130 letních táborů. K tomu také 8 stravovacích provozů. Celkem odhalili 14 pochybení. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: Nejčastější odhalené nedostatky se týkaly zdravotní dokumentace jak účastníků, tak i osob pracujících s dětmi. Dále jsme zjistili chyby v ubytování, například nevhodné uložení osobních věcí ve stanech, nebyly izolovány od zeminy, nebo chyběly nepropustné podložky na patrových postelích.
1: V červenci a srpnu také provozovatelé táborů na hygienu v 5 případech hlásili zažívací potíže, pravděpodobně virového původu. Onemocnilo více než 200 dětí a někteří vedoucí. Sport. V Havlíčkově Brodě dnes profesionální basketbalistky odehrají přátelský charitativní zápas. O 6:30 večer proti sobě v hale na Ledecké ulici nastoupí týmy z Hradce Králové a Brandýsa nad Labem. O přestávce bude charitativní dražba dresu a míče. Výtěžek půjde hematologicko-transfuznímu oddělení Brodské nemocnice. Zápas je součástí třídenního basketbalového kempu.
5: Jelikož jsme oba týmy vlastně z nejvyšší ženské ligy, tak už vlastně se teď zaměřujeme na dobrý vstup do sezóny, aby jsme se sehráli.
6: Vysvětluje basketbalistka Natálie Blachová, že vedle charitativního rozměru akce si všechny hráčky rovnou zatrénují při přípravném zápase.
7: Za 14 dní nám začíná mistrovská sezóna a i ten přípravný charitativní zápas dneska s Brandýsem nad Labem, tak pro nás to je dobrý, že si zahrajeme jako kvalitní ligový zápas.
6: Podle prezidenta klubu Hradecké Levice Miroslava Bolejníka jsou ale hráčky zvyklé i na lehčí zápasy za účasti dětí. I ty jsou součástí basketbalového kempu v Havlíčkově Brodě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Počasí.
1: V Jihlavě a Moravských Budějovicích mají 31 stupňů, v Černovicích 39. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne a večer začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na kilometru 148,5 ve směru na Brno na dálnici D1 stojí porouchané vozidlo. Počítejte s tím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina začneme pozvánkami. V pátek začíná folková Lipnice. Festival navazuje na slavnou historii folkové Lipnice z 80. let. No a spojuje folk, alternativní hudbu a také literaturu. Vystoupí například Midi lidi, Iva Bitová, Petr Lihart a další. No a kromě toho vás tam právě čeká i čtení současné poezie, divadlo, promítání. Můžete si zahrát ping-pong, večer bude táborák a ráno zase snídaně v trávě. Folková Lipnice potrvá i v pátek, v sobotu, ale taky i v neděli. No a pokud byste raději něco víc k snědku, tak vás pozveme na Rybí hody v Jiříně. Ty proběhnou v sobotu od 13 hodin, bude tam smažený kapr, ale taky pstruh na grilu, jiřínský popcorn si k tomu všemu můžete dát a další jiřínské speciality, včetně vepřového. Zahraje duo Alex a taky Blanka. Tak to jsou pozvánky už na tento víkend od Českého rozhlasu Vysočina.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pacienti psychiatrické nemocnice v Jihlavě mají tento týden obohacený program. Nemocnice při týdnu duševního zdraví připravila například šipkovanou. Tu si po celém areálu s mapou v ruce zahrálo zhruba 120 pacientů. A my u toho byli taky. Po skončení přehledu nabídneme reportáž. Architekti představí obyvatelům Žďáru nad Sázavou budoucí podobu parku u kulturního domu. Město připravuje rozsáhlé změny. Mají přibýt stromy a keře a celé prostranství má víc lákat k pobytu. Nákresy nové podoby okolí si lidé můžou prohlédnout na veřejném setkání v kulturním domě, které začíná zhruba za 20 minut. Lékaři Jihlavské nemocnice využívají při zákrocích mechanickou srdeční podporu. Cévním přístupem zavádí do srdce takzvanou impelu. Jihlavská nemocnice je jediná na Vysočině, která přístroj využívá. Podle mluvčí zařízení Moniky Zachrlové jde pouze o dočasnou podporu při náročných situacích.
2: Impela je vlastně speciální malá srdeční pumpa, která dokáže během náročného kardiologického zákroku dočasně podpořit činnost srdce a pro pacienta tak může znamenat větší bezpečí při zákroku, který by pro jeho srdce představoval výraznější zátěž.
1: Dále pak novoměstská nemocnice bude mít novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Ordinovat v ní začnou lékaři od začátku října. Škodu 5 milionů korun způsobil ranní požár skladu baterií v Dobré nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Hasiči na místo vyjížděli před 6 hodinou ráno. Na místo zasahovali 4 jednotky, které z budovy evakuovali 25 lidí. Nikdo z nich se nezranil. Hasičům se podařilo požár uhasit během hodiny. Proč začalo hořet, zatím zjišťují vyšetřovatelé. Nové dobíječky pro elektromobily by měly vzniknout na jihlavských sídlištích. Magistrát teď jedná se soukromou společností o zřízení celkem 136 dobíjecích bodů ve 12 lokalitách. Firma by je provozovala minimálně 10 let. To byl přehled nejdůležitějších událostí dne v našem kraji. Od mikrofonu hezký podvečer přeje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme 16:15 a vy posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Více než 120 pacientů Jihlavské psychiatrické nemocnice se vrátilo do dětství. Terapeuti jim totiž na úvod týdne duševního zdraví připravili po areálu šipkovanou. Dostali mapu s 11 zastávkami a museli plnit i různé úkoly.
1: Takže tady vám dám mapky. Tam je fixou vyznačená ta trasa.
2: Vy jste z oddělení 5B, mám pocit, takže prosím, vypusťte se do éteru, ano. Do terénu jsem chtěla říct.
3: Do éteru taky.
2: Sublimujte.
3: Vyrážím společně s první skupinou. V jejím čele jde Pavlína.
4: Je to takové jako pestřejší, že nejste na tom oddělení. Jako my máme samozřejmě nějaké jakože aktivity a tak. Ale je to takové jako pestřejší, no.
3: A vy už jste šipkovanou někdy hrála?
4: No právě, že ne, chtěla jsem se přihlásit, jakože ne, ale nikdo se nehlásil, tak jsem říkala, že se radši hlásit nebudu jako jediná, že.
3: Takže máte premiéru?
4: Mám premiéru, no.
3: A první úkol?
2: Podle starého příběhu byl ráj nádhernou zahradou plnou klidu, kde žili první lidé Adam a Eva. Které zvíře v tomto příběhu mluvilo a poradilo jim had? Ačko. No, tak napišme 1A. A část B, udělíte každý 10 dřepů.
3: Tak všichni stejně naraz.
4: 10. Řekneme, co nás trápí, Míšo?
2: No, klidně, já se to nestydím.
4: Jo, asi taky ne, když ne Míša, tak já se taky nestydím. No, tak jako deprese, úzkosti, no. Jsem měla poslední zaměstnání, tak tam mě úplně jako, že šikanovali, tak jsem musela utéct, no. A prostě vás to pohltí, no.
2: No, já jsem tady taky s depresemi, s úzkostmi a mám problém s větší skupinou lidí. Tady.
5: Napravo.
2: Kde to vidím? Kde ty to vidíš vždycky?
3: 11 úkolů nemá pacienty jen zabavit, ale můžou i pomoct v léčbě, vysvětluje vedoucí pracovních terapií Dana Vejsadová.
6: Samozřejmě našemu duševnímu zdraví velmi prospívá pohyb a sluníčko, také proto, že tu šipkovanou často lidé znají i z dětství, je to hra, na kterou si pamatují, takže je jim to blízké, no a protože nás to baví taky jako terapeuty, je to výborná hra.
3: Areál je otevřený i pro veřejnost. V úterý můžou lidé navštívit jarmark z výrobky od pacientů anebo vidět výstavu s arteterapií. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Na týden duševního zdraví se zaměříme i v zítřejším dobrém dopoledni. Alzheimerova choroba nezasáhne jen člověka, který onemocní. Postupně totiž mění život celé rodiny. A pečující často řeší nejen samotnou péči, ale taky příspěvky, sociální služby, bezpečí doma nebo to, jak s nemocným správně komunikovat. Hostem Heli Dvořákové po 11. hodině bude zítra ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Marcela Rýpalová z Alzheimer poradny.
7: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina právě teď posloucháte úterní den v kraji a náš regionální stopař Adela Zachová tentokrát navštívila Dobroutov na Jihlavsku. Nachází se tam pamětní kříž rumunským vojákům z druhé světové války. No a podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat za několik minut přímo s Adelou Zachovou, která už je na místě.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Dobroutově na Jihlavsku najdeme památník věnovaný rumunským vojákům, kteří padli při osvobozování Československa. Jak památník vypadá, jel zjistit regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme teď ve spojení. Adelo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Tady na návsi stojí mohutný, třímetrový, dřevěný, ručně vyřezávaný kříž. Pod ním je mramorová deska s textem v rumunštině a v češtině. A kříž je z roku 2014 a připomíná rumunské vojáky padlé během druhé světové války na území Československa. A památník věnovaný jejich památce sem darovala rumunská ambasáda a samotný kříž vytvořili umělci právě z Rumunska.
0: Proč právě na tomto místě stojí kříž?
2: Ten současný kříž navazuje na původní březový kříž, který tady 2. června 1945, tedy krátce po skončení války, vztyčili sami rumunští vojáci. A původní dřevěný kříž ale v roce 1973 nahradila kovová replika od českého autora Miroslava Vaňka a právě tu později vystřídal dnešní vyřezávaný kříž.
0: Jsou známé i nějaké údaje o tom, kolik rumunských vojáků položilo život při osvobozování Československa?
2: Ano, památník je tu věnovaný přibližně 66 tisícům rumunských vojáků, kteří během bojů v Československu padli, byli zraněni nebo byli prohlášeni za nezvěstné. No a zajímavé je, že žádný z nich nezemřel přímo tady v Dobroutově. Vojáci se tady zdržovali zhruba měsíc, ale o život přišli v okolí Dobroutova a jsou pak tedy pochováni na hřbitově v nedaleké Polné.
0: K rumunskému kříži do Dobroutova na Jihlavsku nás vzal regionální stopař Adela Zachová. My za to děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Basketbalistky nejvyšší ženské ligy z Hradce Králové a Brandýsa nad Labem proti sobě nastoupí v přátelském zápase v Havlíčkově Brodě. Utkání tam začne už zhruba za hodinu, tedy krátce o 6:30 večer. A to v hale v Ledecké ulici. No a je součástí charitativního basketbalového kempu. O přestávce se totiž bude dražit dres, no a míč ve prospěch brodské nemocnice. Zbytek kempu pak tráví hradecké basketbalistky z žáky základní školy v Sadech.
1: Nějací jsou tady, kteří vůbec třeba nehrajou, nikdy nehráli, ale prostě jsou sportovně nadaní a myslím si, že je to dobrý, protože se vyhne mučení a takhle.
2: David je jedním z žáků, kteří se 3týdenního basketbalového kempu s profesionálními sportovkyněmi účastní. Sportovní dny mají v základní škole v Sadech už tradici, on je na nich ale poprvé.
1: Nikdy jsem se neúčastnil, protože jsem nehrál žádný takový sporty, basket jako hraju někdy často a ale třeba minule myslím, že byl florbal, tak to jsem se neúčastnil, no.
2: A i když část žáků už alespoň základy basketbalu umí, nebo se mu dokonce dlouhodobě věnuje, hradecké Levice doufají, že je pro sport natchnou ještě víc.
3: My můžeme vlastně podporovat basket, obecně ukazovat i basket mladým dětem, sportovcům. A rozhodně se těšíme na to, až jim tady ukážeme nějaké naše dovednosti a hlavně bude sranda.
2: Vysvětluje Natálie Vlachová s tím, že na programu jsou kromě smíšených zápasů, kdy si zahrají s žáky společně i různé ukázkové tréninky. V Havlíčkově Brodě jsou sice hráčky poprvé, na podobné akce jsou ale podle prezidenta klubu Miroslava Volejníka zvyklé.
4: My jsme zvyklí chodit po školách, kde prakticky děláme soutěže s dětma, hráčky předvedou nějaký finesy v driblingu, střelba, takovéhle věci a potom si to zkoušejí děti.
2: Podle ředitelky základní školy v Sadech Mileny Honcové pořádají podobný kemp už 4. rokem. Zatím se jim vždy podařilo sehnat profesionální sportovce, i když ne vždy jde o basketbal.
5: Ty sporty se liší, ano, snažíme se, aby to bylo trošku pestré a hlavně, aby to i pokrylo vlastně zájmy těch našich dětí, kteří tyhle ty sporty už na nějaké vyloženě amatérské úrovni třeba hrají, tak mají tu možnost zkusit s profesionály.
2: Podobně už navštívili školu i florbalisté. Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozity čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeu bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově masných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře by nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď od té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 km odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaké exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyli tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordů z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména senior a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na hucelní spíší, ten aj multitá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina je u konce. Na zítřek pro vás chystáme další témata z našeho kraje, například to, kdy skončí oprava 9 kilometrů dlouhého úseku hlavní silnice 1/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem, tak to se dozvíte zítra po 8 hodině v našem vysílání. No a po 18. vás čekají dechovky pro Vysočinu dnes s Tomášem Vodrážkou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok, schání podporu dalších opozičních stran. V jihlavských ulicích by mohlo přibýt skoro 140 dobíjecích bodů pro elektromobily. Prezidenti Ruska a Spojených států si telefonovali. Putin s Trumpem řešil válku na Ukrajině. Noc bude jasná a bez deště. Zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
2: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
0: Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů, ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Nové dobíječky pro elektromobily by měly vzniknout na jihlavských sídlištích. Magistrát teď jedná se soukromou společností o zřízení celkem 136 dobíjecích bodů ve 12 lokalitách. Firma by je provozovala minimálně 10 let.
3: Soukromá firma, která chce dobíjecí body postavit a provozovat, teď bude jednat s energetickou společností o připojení stanic do sítě. Záměr už schválila majetková komise města. Podle přijatých podmínek bude společnost hlavě platit za každý bod nájemné 35 korun měsíčně. Finální dohodu bude muset ještě potvrdit zastupitelstvo. František Jirků, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. O dnešním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili taky o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Sport. Čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde je v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12., ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál a rodák z Jihlavy Patrik Indra.
4: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný, prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
0: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku. Ze základní skupiny postoupí 4 týmy a svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dál utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem. Počasí. V Pelhřimově teď mají 30 stupňů, v Počátkách anebo Vatíně 29. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne a večer začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi obcemi Sněžné a Líčná máme hlášen střet motorky s autem. Opatrně pak i u Laviček na Žďársku, tam se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je muzikant Tomáš Odrážka, což znamená, že právě začínají dechovky pro Vysočinu. Hodinka písniček na vaše přání a prostor pro gratulace vašim přátelům a blízkým. Hezkou zábavu.
6: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: archívu Českého rozhlasu jsme vybrali na začátek dnešních dechovek pro Vysočinu písničku Na Vlachovce každou sobotu zpíval Pepíček Zima. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky posílejte na 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky přímo ve vysílání na jihlavském telefonním čísle 22 155 49 99, kde už netrpělivě čeká Honza z Brna. Honzo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a dneska jsem písničku nechal na tobě, vybral tam nějakou pěknou od vás s Vysočinkou rychlou a pošlu pro tebe a pro ty všechny moje kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lečaksovým do Skály, Lidě do Kališť, Pepovi do Chřenovic a všem, co mají rádi tuhletu pěknou muziku. Děkuju za zahrání a naslyšenou, ahoj.
0: Honzo, měj se krásně, svižná polka, dostal jsem šavličku.

0: To byla písnička Dostal jsem šauličku v podání Vysočinky a hasiči z Kališť vyberou další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Ve čtvrtek oslaví své krásné narozeniny členka našeho sboru paní Lenka Kalášková. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonala, jí chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme veselku Ládi Kuveše a Valčík, který přejde do polky a má název Moje polka. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se krásně, písničku rádi posíláme. Moje polka.

To byla písnička Moje polka a jdeme na e-mailové přáníčko. Máme tady připravenou pěknou písničku. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Pod jednou střechou pro spolužáky a spolužačky 9. A Sokříštěk, ročník 48-49. Těšíme se na třídní sraz po 62 letech, který bude 19.9. v 15 hodin v Okříškách na Bílém domě. Těšíme se na vás, Miluška a Jarka. Děkujeme za zahrání a písničku hrají Žadoviáci.

0: Letošní svatováclavská pouť ve světle nad Sázavou bude trochu jiná než v předchozích letech. V čem? Řekneme zítra ráno, kdy také navštívíme šatnu třebíckých hokejistů, kteří se zítra v prvním kole Maxa ligy doma postaví táboru. Ve středu doma hraje i Dukla Jihlava, jejím soupeřem od 17.30 bude Frýdek Místek.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: V tuto chvíli pokračuji s panem Láďou Zimravova. Láďo, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Moje přání, sice já budu vyřizovat přání a budu vyřizovat přání všem organizátorům a panu starostovi Ladislavu Fialovi z Arnolce, kteří uspořádali nádherný sraz rodáků. To jim přeje rodačka z Arnolce, paní Zdenka Rozená Pavlíčková a moje drahá polovička Zdenička taky, která se toho zúčastnila. Kapele Vysočinka, která tam hrála, moc děkují za provedenou produkci a za nádherný večer, který tam mohli strávit. Vám moc děkuji a ještě jednou mějte se hezky a prosím vás, puste to tam, ať nezdržujem.
3: Chaloupky pod horama jsou nachystané, byla to moc pěkná akce, moc se to vydařilo, tak takových akcí víc. Mějte se, Láďo, hezky.
4: A je to pro všechny arnolecký občany.
3: Ano.
4: Aby si toho užili.
3: Máme to nachystáno a hrajeme. Hezký večer.
4: Vám také, pane kapelníku. Naschledanou.

Chaloupky pod horami zahrála kapela Krajanka. Včera si pan Fabričku dal hrát, tak co takhle dnes, dětičky, jděte už spát jen pro něho a když se nevejde, nic se neděje. Podepsaný je pan Václav. Vešla se a našel jsem krásnou nahrávku, teda aspoň podle mě nejlepší nahrávku téhleté písničky od Galány.

0: To byla Galánička, Kamila Bartáka. Jsou tu pozvánky na následující, ještě určitě hodně pestrý dechovkový víkend. 12.9. tuto sobotu se můžete těšit na dvě akce na Babouky od 19 hodin v Kalištích pod Javořicí a nebo na Havlíčkobrodskou 12 a ta bude hrát v Polné od 13.30 na Pouti. 13. v neděli vás zveme na festival do Dolní Cerekve, ten je od 14 hodin. Potom vás zvu také do Opatova, kde od 15 hodin v neděli hrají Božejáci a ještě nedělní program 13.9. v Březí nad Oslavou hraje od 14 hodin venkovská kapela. Příští týden 19.9. nezapomeňte také přijet na Vepřové hody do Hodic, tam od 15 hodin bude hrát a zpívat Vysočinka. Teď už je tady další posluchačka, paní Eva. Evi, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. A já bych prosila zahrát písničku pro paní Majku a pro pana Standu ze Skály. My jsme se s nima setkali v Dobrohostově na dechovkách, kde jste hráli i vy. Bylo to něco úžasného. Oni jsou velice milí, přátelský, takže bych jim nechala zahrát jen tak pro radost. A byla by to písnička, jak jsme se domluvili, a byla by i pro vás. A posílá to Eva a Mirek z Dobré vody u Kámena. Přeji vám hezký podvečer i večer a zase někdy na shledanou. Děkuju vám za zahrání.
0: Těším se i na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli také s Bohouškem z Poděšína. Bohoušku, ahoj.
2: Ahoj, Tomáši. Já vás všichni zdravím. A nedávno měl narozeniny spolužák tady z Poděšína, jmenovec. A ještě spolužák jmenovec. A je z Poděšína, jo. Tak měl narozeniny 74. Tak bych mu chtěl nechat zahrát a popřát všecko nejlepší, zdraví, štěstí a lásku a spokojenost. A písnička by byla pro jeho manželku taky a celý jeho rozvětvený rodině. Zahráli bychom od Skalanky, Vandrovalo, Děvče.
1: Tuhle tu písničku jsem Bohoušku dlouho neslyšel, rád si ji poslechnu. Tak děkujeme za pěkné přání a měj se moc hezky a písničku pouštíme. Naslyšenou.
2: Díky za zahrání taky, ahoj.

0: Jste 18 hodin 41 minut, pokračují Dechovky pro Vysočinu s další posluchačkou, paní Maruškou Speleřimová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane Tomáši, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču, jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Marušku Klokočkovu do domova důchodců pro Seč Obořiště, Káju Štěpánovu do Humpolce, Pepu Zelenýho, a Milka a Věrku do Batelova a Honzu do Brna. A všem těm s naším kamarádům Dechovkovým. A taky pro vás, pane Tomáši, bylo to v sobotu moc pěkný. A děkuji a taky zase brzy se třeba uvidíme nebo uslyšíme. Děkuji vám mnohokrát.
0: Mějte se krásně. Lipkovanka tentokrát bude hrát písničku Březová alej. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Lipkovanka v písničce Březová alej. Paní Maruška Spolná je připravená. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pane Vodrážka, já bych byla moc ráda, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát muzikantu mladým, na kterým jsme si byli poslechnout v Nových Dvorech tady u Polné. Hráli moc hezký písničky a nikdo jim nepoděkoval. Tak jim dáme aspoň zahrát písničku od vás, Dolinečku.
0: Dobře, určitě. Smluvili jsme se na Červené sukince, tu máme nachystanou. Ano. Maruško, rádi zahrajeme, ať mají muzikanti také radost nějakou. Dobře.
1: Ano, a písnička taky patří vám a děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: No a já přidám ještě jedno přáníčko. Prosím, zahrajte Růžence Bendové do Býtovčic právě Červenou sukinku. Děkuje vám Jarka. Písnička je nachystaná, hraje Krajanka.

0: Krajanka, Červená sukinka, písnička dozněla a je tu další posluchač, tentokrát Luboš z Havlíčkova a Brodu. Luboši, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Luboš, veteránista z Havlíčkova a Brodu. Já bych chtěl nechat dneska zahrát mojí manželce Marii a třídní Marii do veselí, manželce do Havlíčkova a Brodu. Všem Mariím, který to drží, tento svátek, ono jich bylo víc. A nechám zahrát mojí mamce a tetě Fialový z Kamene do Nebíčka, bohužel. A všem, kdo nedá zahrát osamělým lidem, domovy důchodců, pečovatelky, LDMky, pusťte to tam, jak jsme se domluvili.
0: Teče Potůček, Bublavý, hraje Budvarka, naslyšenou.

To byla Budvarka, jedna z těch starších nahrávek, které jsou v archivu Českého rozhlasu. Mám tady poslední dnešní přání, to je SMS-kové. Dobrý podvečer, pane Tomáši, prosím, zahrajte všem Mařenkám a mně na dobrou noc píseň Noční tango. Děkuje Pepa. Tuhle tu písničku máme nachystanou. Ještě je tu jeden zkaz. Pane kapelníku, pěkné písničky, co víc si přát, než ze srdce pěknou písničku. Tak to má být. Dnes se loučí a krásný večer přeje muzikant Tomáš Odrážka.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Při operacích v Jihlavské nemocnici pomáhá nová srdeční pumpa. Soud zpřísnil trest muži za působení u separatistů na Donbase. Večer začíná nový ručník fotbalové ligy mistrů. Zítra se přes den zatáhne a k večeru začne pršet. Teploty maximálně 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Lékaři Jihlavské nemocnice využívají při zákrocích mechanickou srdeční podporu. Cévním přístupem zavádí do srdce takzvanou impelu. Jihlavská nemocnice je jediná na Vysočině, která přístroj využívá. Podle mluvčí zařízení Moniky Zachrlové jde pouze o dočasnou podporu při náročných situacích.
2: Impela je vlastně speciální malá srdeční pumpa, která dokáže během náročného kardiologického zákroku dočasně podpořit tu činnost srdce. A lékaři využívají hlavně u pacientů, u kterých je potřeba během intervenčního výkonu zajistit dostatečnou podporu srdečního výdeje. A pro pacienta tak může znamenat větší bezpečí při zákroku, který by pro jeho srdce představoval výraznější zátěž.
1: Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Soud ho potrestal za účast na teroristické skupině. Británie zavede obchodní sankce na zboží, které pochází z nelegálních židovských osad na západním břehu Jordánu. Opatření oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband. Podle Downing Street jde o reakci na pokračující nelegální výstavbu židovských osad na palestinských územích. K Británii se připojili mimo jiné i Kanada, Dánsko nebo Polsko.
3: Britský ministr zahraničí uvedl, že celá okupace západního břehu, která trvá od června roku 1967, je nelegální. Protože výstavba židovských osad tam pokračuje, Británie uvalí embargo na zboží, které z těchto osad pochází. Podle opozičních konzervativců poškodí sankce i nevinné. Krok odsoudil izraelský prezident Isaac Herzog. Řekl, že sankce nejsou řešení a že Británie se postavila na špatnou stranu historie. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
1: Začíná nový ručník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže také pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. V ligové fázi je čekají mimo jiné ještě Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další tři Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš. Počasí. Noc bude ze začátku jasná, k ránu se pak přidá oblačnost a výjimečně i přehánky. V průběhu zítřka od západu postupně zataženo a odpoledne začne pršet a objeví se i bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete z Havlíčkova Brodu na Herlify, tak opatrně, stala se tam nehoda 2 aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léků.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

večera te šukar šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi námi dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro

0: sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
0: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy? To
0: ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za zám a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal si něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
0: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26.
0: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
0: No, manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate, někdo z rodiny?
0: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
0: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičny, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romského Salut Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trému jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? Měl jste jejich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou. No.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, a pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto?
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jsi vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Královýho do cirkusu. A ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijď, no a tak to celý začalo, že já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc. Ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma opatrovíš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálů, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo. Takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680,
1: no,
0: to
1: no,
0: tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dejchal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Holišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhlídnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, ne, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že, když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár lidí mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost. Když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že se muši před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak má obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkali, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujem, 26, 27 let to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní vztahy, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuji. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí, psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No poctivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba.

221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti.

0: A já jdu hrozně rád do lesa. Tady já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
1: A tomu říkáte myslivost?
0: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
1: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
0: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
1: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
0: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaké ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
1: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
0: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zanířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java.
3: Je to zkratka zakladatelů. Já teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Český motorky.
1: Motorka.
3: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
3: Něco jsem o ní zaslech.
4: To přesně nevím, ale asi ano.
5: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
3: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
6: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
2: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Dumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohly by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo Wandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl. Vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá, jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů samozřejmě platí i o motocyklech. Směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít i hned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým 60 dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a klikovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC, právě s tím čtyřdobým motorem, a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před Prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolá.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou zadatlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva kmotříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerničků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Donk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje.
2: Za zloděje.
1: A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordí je sapristý. Co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj? Ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
5: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
3: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy ze hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
3: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
3: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
3: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
3: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
3: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
3: A co když nemusí?
1: Jak to?
3: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
3: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
3: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Runcaj si děláš?
0: Jak by to Runcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
3: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
3: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
3: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
3: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
3: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: No, vždyť už jsem tady.
3: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
3: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
3: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si, hned se z dolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Rychtáři. Mě se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři, ne. Rychtáři, mordy je, Filok, když já si narazím. Rychtáři,
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A pí kníže, kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: že jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu. Pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. V hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal z kvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň.

0: Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
1: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
2: Už ti začala.
0: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za dva jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
2: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
0: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
2: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi dvakrát zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
0: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
3: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
0: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
1: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
2: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
2: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
2: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
2: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
2: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
2: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
2: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby, vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta

0: si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
1: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil rychtářskou nadílku.

skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5:23 hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila jsem se v roce, narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. Viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladatele.
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako bych se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije a pan Hill je už hodně starý, jo.
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života, doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte, jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážní a víte s čem? Nebojí se zubaře, já když jdu k zubařovi a zubař zapne.
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma, ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být v jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Přestudoval u Prchatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaro, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla, ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a aha, potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesmí v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře, držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem, že chcete být v kůži toho vašeho partnera?
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, abyste, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem?
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat i se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaši stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to moderujou.
0: No. Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to Zlína. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnuční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako teďky ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to byste jsem nechtěl. No,
0: tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnově pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. A tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach. On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to. No svým způsobem mu závidím, teď už ne, protože jsme na stejné lince
0: do kopce. Ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Oline.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl.
1: Až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy. Jo? Takže manžel s manželem se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to jim vlastně pán stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynul ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co. Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen také na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady noční linka.
1: Zdravím paní Ruško, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď té žijící osobě byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku teďku současný, jak se cítí a jak vlastně je furt plný energie.
0: Jaroslava, on už má požehnaně let, to bude
1: ano, právě, přes 90. Žít. Má hodně právě, tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. Vlastně možná nejvíce ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil, je velký název, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co si nějak jsme zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle a ten den do té situace by žít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, vy byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si možná představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako country kapelách, nebo kapele nějaké, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači jako
1: já představujeme? Si myslím, že on, ne jako on, já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočí od toho Viliho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auta, jezdil se na koník. Auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Bylo to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou ne jako,
1: nést,
0: jako první
1: jako československý
0: prezident.
1: Na ten den, jak to říkala. Jako nechtěl by to asi jako na ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: já bych měl asi respekt, já bych měl respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl,
0: je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Já ne, trošku to jakoby jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, kdyby...
0: Jak by vyřešil
1: Vyřešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy dnešní doby, no, ale dnešní, to by byla výborná, doby, no, to by byla výborná otázka. Byla,
1: ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to... Pokračoval. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat. Takové nebo co tu žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak všechno mění, že jo.
0: Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, to třeba není jen tak jakoby, prarodiče, no toto bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kále čtvrtý, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kále čtvrtý král. Ale jako každý, podle mě ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, jo. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všechny ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat výrouš, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl. Která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím
1: dobrá,
0: se mějte dobře.
1: Téma. Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny bezpavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, jo, ježi, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže, stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio, chci stařinku.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tak ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla, oni neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku neměla ty začátky, jež byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát
1: na
0: pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila
1: ne,
0: třeba
1: ne,
0: i tady zkusila najít
1: teď,
0: s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem se teď, jak se procitla a připojila k vám. Do těžku jsem dřímala, víte? No.
0: To je dobře, taky, že je noc a to je úplně
1: v pořádku. No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla taková hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybral.

0: jako nějakou postavu, no, filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, ano, vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
1: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
0: Dobře.
1: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
0: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
1: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár, v kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
0: Mám říct filmovýho herce nějakýho,
1: třeba
0: filmovou herečku, já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku, v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si. Měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. A já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
1: No ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano,
0: ano, děkuji vám, dobrou noc.
1: A teď si dáme jednu zahraniční písničku. Co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana. A mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to milovala. No, vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala. Ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte,
3: on nebyl hercem.
0: Čím
3: no,
0: byl,
3: no.
0: Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný.
3: No,
0: já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný. Já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný.
0: No.
3: Já jsem to musela vidět. Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byli o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak by to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jaké měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Tohle by se mi všechno líbilo.
1: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu,
1: tak,
0: jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. To je pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Haruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Mm-hmm. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě v klidu.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla nebo poslouchala audioknihu ty Jane Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. Mm-hmm. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna. Od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové, jako zoolog ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože on někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to takže někdy není čas, no.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají.

0: Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy. Volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodky tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: a jinak volala. Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda, já tá sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde a poslouchám skoro každou chvíli a tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou ty osmdesátníci a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. Nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena. Nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustru, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, on se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. Než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: No to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o svém, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No, ale hezky něžně to říkáte.
2: No, u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. No, to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem jí po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům. Jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: s těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dále, dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta, přeci jenom. No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Ota Janeček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť až pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, Kostrum.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo? Uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čověče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi pro toho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povídal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako Senna. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě,

0: se dobře pamatuju každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba to, jedno, ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě, jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády a já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí, a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka nepěl a vzpomínám. Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
2: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.